0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Ličkem. Vítejte u nich. Pozor na internetové podvody, které vám z účtu mohou začít pravidelně vysávat peníze. Bezpečnostní experti varují před triky, kdy podvodníci pod záminkou jednorázové platby za pár korun nebo stažení dokumentu nenápadně aktivují skryté měsíční předplatné. Lidé si menších odchozích částek často dlouho nevšimnou a proto policie a banky radí, pečlivě čtěte podmínky před každým zadáním karty na internetu, pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a v případě podezřelých transakcí ihned kontaktujte svou banku. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. A pojďme také na sport. Hokejisté Třince i v šestém kole Extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku Extraligy s tříbodovým náskokem před Pardubicemi, které porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škoda. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála po druhé za sebou, tentokrát v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci a vyhrál 5-4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Pendlerům se cesta za prací do Rakouska pořádně protáhne. Kvůli nízké hladině Lipna přestal jezdit přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou, který denně přepravil kolem stovky aut. Řidiči tak musí přehradu objíždět a najedou zhruba 23 kilometrů více. Přívoz se vrátí, až hladina stoupne aspoň o půl metru. Jdeme na počasí, taky dneska můžeme deštníky nechat doma. Předpověď na celý den hlásí Azuro a denní maxima mezi 20 a 24 stupni. Místy ale může silněji zafoukat.
4: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a taky tady máme Filipa, jak jste slyšeli. Čau Filo.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Krásnou středu, ahoj Michale.
1: Samozřejmě krásné ráno i vám. A všichni, kdo jste někdy zapojovali USBčko do počítače, to starý, tak víte, že to jde vždycky až na potřetí, jo? Jasmin tady zapojovala, já tě musím prásknout, já na tebe koukám, co se to děje, hledím teda. A Jasmin zapojuje nabíječku do telefonu, který má USB-C a jak víme, tak ta nabíječka funguje z obou stran, no a Jasmin to tam dala na potřetí, jo?
3: Spala jsem hodinu a půl a já mívám Lightning a ne C-čko, takže prostě nezvyk.
1: Počkej, pojďme to, já to taky zkusím.
3: Hledí, máčkni si tam ten čudlík a dej tam tu Miley Cyrus.
1: Pojďme na to, hezké ránko.
0: Radio Factor.

0: 6 minut, Miley Cyrus, Hit Radio, Michal, Jasmin, Filip, to jsme mi tři krásné ránko. Tak jakou máte náladu dnes takhle po ránku, co? Je středa už, vlastně tenhle týden docela utíká. Já mám teda úterý, já jsem pořád o den pospátku, celkově pospátku, to je jedno. Tak.
1: No náladu, když bych to měla vzít jako od jedničky do desítky, tak za mě třeba devítka. Fakt se mám hezky.
0: Devítka dobrá, já taky. Co Filip, jak je na tom?
2: Já takhle, pro rádio 7 normálně trojku.
0: pojďme to rozdělit. Hele, pro rádio mám 10, jo, a pro sebe dneska tak 1,5. Ne, já se cítím nějak takhle teda, kdybychom to měli zhudebnit.
1: Hobitek?
2: Je to těžký.
0: To je taková firma, ne?
2: Je to těžký samozřejmě posluchačům říct, že máš náladu na 1 tady, jako což je to nejhorší, že jo? To si nemůžu dovolit. A to ani nemám, takže já to měním ještě pro rádio 9 a normálně 6.
1: Aha. Vy jste hrozný šmečka, já zůstávám na svý devíce, já jsem nelhala.
0: Taky devítka. Vždycky to může být obot lepší, no. Tak jak to máte vy takhle po ránu, středa, úplně už není, ne? Nebo...
1: Ne, ten byl v sobotu, ne? Prosím tě, nech úplně
0: pek. Nevím, na co se vymluvit teda.
1: Dejte nám vědět, je minuta šampionů před náma, 60 sekund na zprávy od vás a chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a teda tentokrát, jakou náladu máte 1 až 10 bodů s tím, že desítka je nejvíc?
0: Napište nám to na 777-937-777 SMS-kou a nebo přes WhatsApp. Jsme na to moc vydaví. Teď Samfeld, Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Samfeld, Jonas Blue, tohle jsou hity na Hit Radio, středa 6 hodin 11 minut, dobré ráno. Říkám si, že zeptat se vás na to, jak se máte, jakou máte dneska náladu, byla doslova trefa do černého, protože o tom je minuta šampionů. A přišla od vás neskutečně moc zpráv.
1: No hlavně jste v těch zprávách na nás strašně hodný, tak říkám předem, abyste si nemysleli, že si to vymýšlíme.
0: Jo, počkej, to jsou ty, co si vymyslela na začátku. To jsou ty z ChatGPT teda, jo? Tak pojďme, minuta šampionů startuje právě teď.
1: Mára Přepepře, osmička a díky nám prý desítka.
0: Přepeřené, Lenka Rýmařov, vidí to na 9 z 10.
1: Evík Frýdek Místek, tak jak to je pracovně unavená čtyřka.
0: Honza Broumov, po ránu nálada na 4, když nás prý slyší, tak zlepšení na 10.
1: Zapomněl se prej i na semaforu, když se na nás zaposlouchal. Renča Super Středa dává 9.
0: Andrea Praha dává 10 a jde běhat.
1: Fanda z Dolního Bukovska má se super, díky nám, děkujeme.
0: Bude si Bukovská. Markéta Friedland, mám náladu úplně na huby, od včerejška mě sejří kolega.
1: Květa Děčín má 10, včera strávila odpoledne s 3,5letým vnoučkem a nabilí energii.
0: Stáňa Hrejkovice, nálada minus 10 po ránu, jinak to nejde, za hoďku bude líp, možná minus 9.
1: Andrea Litvínov, nálada na 10, řekla by i více, jak vstávala ve 3 ráno do práce, ale od zítra má dovolenou.
0: Radek Jihlava, mám se skvěle, řekl bych, cesta do auta tak za 3, srnky na silnici a pohodička za 10, díky.
1: Já vám chci něco říct, já tady pak schytávám bídu za ty městečka a obce, ale
0: myslíš Přepepře?
1: No ale to, a Bukovsko, ale to tam takhle píšete, jo, já to čtu jen, jak to je, já to neznám kolikrát.
0: Já se jdu podívat, kde jsou ty Přepeře, já se strašně omlouvám, vám vyroste z Přepeří, Sever Čech, Jablonec a Nisou, no už to tak, vidím, Jablonce.
1: A Bukovsko?
0: Trosky. To je Bukovsko.
1: Bukovsko, no jo, tak Ježíš Maria, no, taky mistr tesař, že?
0: Já si myslím, že se od zítra budeme ptát na to, jak se jmenujete. A pak ať tam napíšete třeba, jakou máte náladu, jo, protože ty města, začíná to být docela problém, jo. Jelen Magdalena, tak to jsou další hity pro vás všechny, kdo nás sladíte, kdo máte náhodou náladu.
1: To je pro mě, nenech se.
0: Pane bože. Kdo máte náladu třeba od jedničky do pětky, tak by vám jí to mohlo zlepšit, a vy kdo máte desítku, tak to je dobře. Tak pojďme na to, 6 hodin 13 minut, Jelen Hit Radio.

0: Tohle je Taylor Swift, Opelaj, ten Hit Radio, 6 hodin 20 minut.
1: Tak schválně, neříkejte nám to, řekněte si to v hlavě pro sebe, ale kolik máte teďka peněz? Máte tu částku v hlavě? Výborně, tak teďka vám možná trošku zkazíme ráno.
0: To u sebe anebo na účtě?
1: Na účtě, prostě co vlastníš, jo? Kolik máš peněz. Mm-hmm. Protože průměrný bohatství Čecha je údajně 380 tisíc korun. A pozor, jenom za loňský rok měl průměrný Čech zbohatnout o dalších 36 států. Já si říkám, kde těch dalších 36 mám já taky třeba.
0: Já bych chtěl vidět toho průměrného Čecha, no? Protože pane bože, když slyšíte průměrný Čech, jo, tak věříte tomu někdy, protože to máš. A průměrný plat v České republice a průměrná výška, průměrná délka, kolik máme naspořeno, kolikrát týdně se milujeme, pane bože. Mně se ještě nestalo, že bych byl v těchto tabulkách, jo? Protože podle mě průměrný Čech existuje jenom v nějaký excelovský tabulce.
1: Já nevím, kdo to dostává za nás, ty peňášky. My to nejsme.
0: Já jo, teda. Ty se chodí za dáčo, nebo jak? Jak to je? Ale tak vlastně ten průměr je krásná věc, že ono to je vlastně takový, když má soused 4 auta a ty žádný, tak vlastně máte dvě, že jo? Víš, takhle funguje ten průměr, no. Tak jestli jste ten průměrný Čech, klidně nám napište. Já vám zatím pošlám další muziku. Welshly Arms pro vás. Průměrný, nadprůměrný, podprůměrný, prostě úplně pro vás všechny, kdo tady jste s náma. I Lady Gaga a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
11: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
15: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
16: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
15: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
11: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně v Českých Budějovicích, pracuje se v nádražní ulici, která je proto dočasně neprůjezdná, jezdí se okolními. No a pozor taky v Českém Krumlově, kde se dočasně zavřela Věncova ulice a provoz vede okolními ulicemi. Šťastnou cestu!
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: Welshly Arms, Legendary. Hit Radio snídaní šampionů přesně o 6:30. Já se musím ještě vrátit k minutě šampionů, kterou tady máme každý den v 6 hodin 10 minut. Protože vy, kdo nás sledíte třeba až teď, tak nevíte, že my se vás tradičně ptáme vždycky na něco, jo? Jak se jmenujete, odkud jste a tak dále. A dneska bylo téma, jakou máte náladu od 1 do 10 a napsala nám Verča v těch 6 hodin 10 minut.
1: No.
0: Jsem na 9 náladu, nenechám si ji nikým zkazit. A teďka přišla asi před minutou zpráva. Jsem v práci, miláčku. K tomu pusinka a srdíčko, tak si říkám, a počkej, to, tak to asi není pro nás. Hmm. Tak jestli nás slyší adresát od Verunky z Dobronic, tak Verunka už je v práci, teda jo? Tak jsme to vyřídili, posloucháte...
1: Ještě tu pusinku.
0: Posloucháte a srdíčko. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionu. Filip, na ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme na to. Pozor na opeřené záškodníky. Britská policie vyšetřovala neobvyklé vloupání, při kterém pachatel systematicky kradl klíče od aut a peněženky. Ukázalo se, že za sérií krádeží nestojí lidský lupič, ale domácí papoušek jménem Chico, který uloupené věci pečlivě schovával pod gauč jako poklad. Singapurské vládě dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítače, smartfonu a tabletu. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Zbohatnout se na tom však nedá. Za každé aspoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřelí rovnou tisícovku, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je ale přepočtu ani ne 17 korun. Fanoušci bizarních rekordů hlásí další zářez. V Japonsku proběhla aukce na lístky na vůbec nejpomalejší jízdu vlakem na světě. Souprava ujede, přátelé, trasu dlouhou pouhé 3 kilometry za neuvěřitelných 5 hodin. A to proto, že strojvůdce zastavuje u každého stromu, aby si cestující prý mohli vyfotit veverky.
0: V jakém státě, že to bylo?
3: V Japonsku.
0: V Japonsku.
3: Tam mají nejrychlejší vlaky, naopak i taky.
1: Proč vymýšlejí takový blbosti?
0: No, já si myslím, no, u nás existují dopravci, který v tom primárně teda nesoutěží, ale dojedou ještě
1: díl.
0: Nebo ještě později teda. Myslím si, že ty rekordy by mohly měřit tady u nás. Pojďme na 90. plnotučnou. Hele, Prince Ital, Joe, Marky Mark, to vás bude bavit. Happy People. A další srdcovky, ty vám nabídne Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vaši. Tak hezké ráno, šampioni.

si domů.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 6.39, ladíte Hit Radio, krásné ránko. Možná už jste někdy venku viděli pomalovaný kamínek, třeba na lavičce, u stromu, někde na výletě. Vy si ho můžete vzít, odnést ho o kus dál a nechat ho zase někomu dalšímu a tomu se říká kamínkování.
1: Teďka existuje ještě jedna verze, která navíc pomáhá pejskům. O co jde? Tak Super Zoo rozjelo svý charitativní kamínkování, kdy namalujete kamínek, donesete ho na nějakou prodejnu, někdo další si ho tam koupí a ty peníze poputujou na pomoc psím útulkům.
0: No a proč o tom mluvíme zrovna dneska? Protože tahle kampaň dneska končí a teďka přijde číslo, který se vám bude líbit, který je opravdu nádherný. Vy jste těmahle obyčejnýma pomalovanýma kamínkama dokázali pro pejsky vybrat neuvěřitelných, aspoň řekni to.
1: 3,2 milionu korun!
0: Wow, 3 miliony 200 tisíc na útulky díky kamínkům. Takže jestli jste nějaký namalovali, kupovali, anebo se do toho jakkoliv zapojovali, tak vám děkujeme, jste boží. A mimochodem, od teďka, já vždycky, když uvidím na zemi nějaký kamínek, tak si vzpomenu na to, jak jste skvělí, jak jste vybrali takových peněz. A to si zaslouží oslavit hudbou, muzikou, písničkou Petr Bič Project, Hey Now za malou chvíli, taky Alex Warren Ordinary pro vás všechny, kdo ladíte Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Ternu nyní v akci. Okurka salátová. Jeden kus s aplikací Ternotrefa za 11,90. Budweiser Budvar Originál. 8x půl litru za 134,90. Ryze české Terno.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stavební práce nově znepříjemňují dopravu v Táboře. Omezení čeká v ulici Stránského, kde je dočasně zavřený jeden jízdní pruh. A pozor si, dávejte taky na Strakonickou Velnářích, kde se pracuje ve směru na Kocelovice. Jezdí se tam kyvadlově.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, zítra Adia 6.51, tohle je Alex Warren. Pojďme do Chicaga, tady dvě studentky objevily nový druh fosílie, starý 309 milionů let. A co je na tom hezký, že to pomenovali po svých maminkách, které se obě jmenujou Jean.
1: Nevím vlastně, jestli je to kompliment nebo ne, tak asi jo.
0: No, takhle, oni se jmenují Jean, ale oni to pomenovali Jean Repton Mazonensis. Takhle po mamince. A já si říkám, jak by to vypadalo, kdybychom třeba podle nás pomenovali nějakýho tvora, tak u tebe by to bylo Jasminella vocalis.
1: Jo, to je dobrý.
0: Drobný tvor s hlasitým projevem.
1: To je dobrý náhodou.
0: Jasminella vocalis. Já bych mohl být Michalosaurus moderatus. No, vyhnulej tvor, který se probouzel vždycky ve 4.55 a vydával zvuky už od 6 od rána. To jsem já. A co bys byl ty, Fílo?
2: No, já myslím, že to máš pro mě vymyšlený.
1: Taky jsem čekala, s tím přijdeš. Já jsem spíš přemýšlela, co by jako po nás pojmenovali, no. Jakože po tobě nějaký hmyz, podle mě.
0: Nebo kdybyste měli pojmenovat vaši tchýni podle nějaký fosílie, jo. Jak by se to jmenovalo? U mě by to bylo třeba Renatus Krnovus Milius.
1: Počkej, ty to máš hodně promyšlený.
0: No tak já jsem si to připravoval.
1: Já
0: jsem si to nachystal. Jak byste pomenovali vy svoji tchýni?
1: Já ji nechci urazit, já ji mám hrozně ráda.
0: Co Fíla?
2: Já jsem s tchýni taky v pohodě.
0: Já taky, já jsem taky řekl. Tak,
2: no, tak jelikož ale ty jsi to říkal podobně, jako ona se jmenuje taky Renata tchýně.
1: Aha.
2: To bude může být.
0: Takže tvoje tchýně je stejný druh teda jako ta moje.
2: Přesně tak, ještě moje máma se jmenuje taky Renata.
0: Počkej, fakt?
2: No, opravdu.
0: Pane bože, to je Renata.
2: To je Renata Gang.
0: Moje dívka se jmenuje taky Renata.
2: Neskutečný.
0: To je uvěřitelné.
2: Renat, kam přejeme krásné
0: ráno.
2: Jak se
0: jmenuje tvoje dívka, Jasmin? Pojďme na hity. Tohle jsou Train Drive-By a do sedmé, než vám tady Filipus dá další zprávu, tak taky Leony by your side. Hezký ráno. On the other side.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Chcete mít zelí podle svého? V krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Krásnou středu je minuta po 7 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na východním Slovensku museli do vlaku kvůli vlně vandalismu povolat policii a soukromou bezpečnostní službu. Vedení slovenských železnic k tomuto kroku přistoupilo po stovkách incidentů, při kterých vandalové ničili soupravy, rozbíjeli okna nebo ohrožovali bezpečnost cestujících. Přičemž nejhorší situace dlouhodobě panuje na trati mezi Prašovem a Lipany. OpenAI, tedy výrobce ChatGPT, těsně před plánovaným vydáním zjistil, že její nejnovější model Astra 6.1 nesplňuje požadované bezpečnostní standardy. Model měl být v některých ohledech lepší než jeho předchůdci. Při interních testech ale podle společnosti nezvládl dostatečně dodržovat zadané hranice a oprávnění. Už během uplynulého víkendu společnost pozastavila trénování svých nejnovějších modelů. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou a v sobotu podlel Chorvatsku 1-2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Schulz a přesilovku za bronzové medailisty z ledního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kaneem. Další zápas čeká Čechy v sobotu na půdě mistrů světa ze Španělska, kteří včera smetli Chorvaty 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Sehnat očního lékaře bude na Českobudějovicku o něco snazší. Ve Vodňanské ulici vznikají dvě nové ambulance pro dospělé i děti od 5 let. Otevřít mají začátkem příštího roku. Díky dotačnímu programu Jihočeského kraje se podařilo udržet oční péči taky na Písecku. Tady nová lékařka nahradí tu stávající, která koncem roku skončí. Koukneme ještě na předpověď. Dneska nás během dne čeká postupné oteplování, odpoledne naměříme i 24 a přeháně k se bát nemusíme, vydrží skoro jasno.
13: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Jak to sviští ten týden, co hezké ráno?
16: Krásnou středu.
17: Snídaně šampionů.
16: Dneska je posledního září vlastně, ne?
15: Ano.
16: Je to tak?
15: Ano, to je pravda, to si pamatujeme my, kdo budeme tankovat až zítra, protože my jsme se o tom tady včera bavili, že od zítra bude zastropovaná cena paliv, tak já doufám, že dneska to pumpaři nevyženou o 6 korun nahoru, aby to nebylo ve finále ještě o 4 kačky dražší, tak uvidíme, co se bude zítra dít, stále jezdíme na rezervu, jo? A stále jezdíte s Hitrádiem, taky s tím trávíte středeční ráno, to jsme moc rádi. Erik Fritz, Call on me, tohle vás postaví na nohy. Mimochodem, viděli jste k tomu ten videoklip?
16: Ne.
15: Ne.
16: Dobrý, já stojí
10: jo,
16: to za to.
10: Tam tancují holky takhle.
16: No tak jasně, fitko, tak když fitko, tam tancují. Jedu.
15: No počkej, je tam jeden kluk s nima teda. Tak.
10: Jo, to je pravda, to je Michal.
15: To se mi líbilo. Call on me, 704, Hit Radio, středa 30. září. Dobré ráno.

0: 0707, Hit Radio, krásné ráno. Erik Pritz.
1: Já se vám chci s něčím svěřit a pochlubit. My máme teďka v rodině takový pozdvižení. Můj bratr se vyslovil a s jeho přítelkyní se zasnoubili, jo.
2: A myslím, že Kuba se vyslovil, Ježiš, no, pane, ne, může tvůj no. Kuba, že se teda konečně do toho...
1: Ne, brácha. Takže teďka už se chystá a plánuje velká veselka a svatba a je vlastně hrozný, jak ty se jako těšíš na ten prsten, dokud ho nedostaneš a nevíš, co všechno obnáší pak připravit tu svatbu, jo, kolik všechno stojí, takovýhle věci, začneš se do toho jako hodně vžívat a máš naopak furt nervy. Tak já vás chci poprosit, jestli byste pomohli mojí švagroví a jestli byste nám sem nenapsali, co tak jako byla nějaká zbytečnost na té svatbě a co jste naopak podcenili a na co si dát pozor, jo? Ať se vyvarujem chyb.
0: Ten den tak strašně uteče, že je možná dobrý se vzít na úřadě a pak opít prase na zahradě, pozvat pár
1: kámošů. Počkej, to taky zvažovali, no, upřímně, no. Ale...
0: No, co se na svatbě podcení? Já teda svoji svatbu ještě neměl, ale protože už jsem jich pár navštívil, tak co můžu říct, největší peklo je, když ti dojde jídlo.
1: Mm-hmm.
0: Když tam je málo jídla, anebo naopak taky, když je to jídlo třeba není dobrý, jo, studená polívka, nebo extrémně slaný, když je, nebo suchý maso, no, takže jako za mě dobrý keťas je důležitý.
1: Co Fíla?
3: Víte co, já zase taky jsem svatbu neměl, ale jako host musím říct, že často se vlastně podává přípitek, ale oni to tam samozřejmě musí připravit a nalejt hrozně dopředu a ten sekt je potom jako teplej, což za mě není dobrý. Nevím, jestli to jde nějak vychytat, asi víc možná servírek, který by to nalili, takže to je taková drobnost, ale já teda, kdybych měl svatbu, abych trochu pozvedl úroveň, já bych si vzal Michala Knejpa určitě tam jako DJ, protože ale ten to umí rozjet.
0: Je to prostě o penězích, takže myslím si, že i to tvoje pití nalitý,
3: ano, ano,
0: tak
3: určitě.
0: Samozřejmě, jo, čím víc lidí, tak tím víc toho stihnou, jo, ale je to fakt o penězích, takže když tam bude běhat jedna servírka na svatbu, kde je 150 lidí, tak to bude teplý, jo, takže je tam spoustu věcí, na který si dát pozor a spoustu věcí je potřeba nepodcenit, si myslím.
1: No, tak tu spoustu nám napište, jo, nám se to opravdu bude doma hodit, tak číslo k nám 777-937-777, co jste třeba podcenili a nebo co byla zbytečnost.
0: Eva Max, Kings and Queens, to jsou další hity, taky se staví Eva Farna. No a pak se k tomu vrátíme, tak čekáme na vaše zprávy, šampioni, hezké ráno.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 7:45, s vámi Michal, Jasmin, Filip.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou, brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili a já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
0: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo. Co nám napíšete, jo? Tak píše třeba Katka. Ahoj, určitě je fajn nepodcenit dobré jídlo, pití a hudbu, ale tu nejatmosféru udělají lidé kolem vás. Svatbu jsme měli v srpnu, krásné ráno. Katka, tak, to no, je to hezký, to je hezký. Nepomohlo ti to, ale je to hezký.
1: Pak je tady Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
0: Stačíná. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později, to píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně. Už ta tchýně pár let není a žije se krásně. Ježiš, vy jste dokonalý.
0: Taky tady máme hlasovku od Haničky.
2: Dobré ráno, do snídaně šampionů. Tak to je ale krásný téma. A k tomu se teda vyjádřím. My jsme konkrétně na naší svatbě podcenili množství slivovice. A vzhledem k tomu, že jsme se i dopředu ptali všech účastníků svatby, co mají rádi za alkohol a co většinou pijou nebo co budou pít, aby jsme na to byli připraveni, tak jsme připraveni, jsme si mysleli, byli. Ale ukázalo se, že ta slivovice z Moravy byla tak strašně dobrá, že jí nakonec nebylo dost a vypilo se jí asi 10 litrů.
1: Fuj. 10, tak to je teda ostrý.
3: Tak to je hnus.
1: To je dost.
0: Taky píše Pavel, čus, neplánovat novou manželskou noc. Všichni jsou tak unavení, že není už na nic chuť, jenom jít spát.
1: A to si taky myslím, že je jako přeceňovaná věc, no, tak si to užijete jindy prostě.
0: Já teda občas musím říct ze zkušenosti, když vidím ty ženichy takhle přes den a už jako třeba v 6 hodin se jim pletou nohy, si říkám, chudák nevěsta.
1: No počkej, ženichy, jako taky jsem zažila nevěstu, co odpadla už ve 4 odpoledne a bylo to velký špatný, no, takže i holky za to umí vzít, no.
0: Ale prostě je to svatba, tak si to užijem, že? Takže Jasmin jsme nepomohli, vy jste nás pobavili, snad naši posluchači pobavili i vás, kdo posloucháte a snad vás zabaví i další muzika. Tohle jsou Skript, hezké ráno.

0: Script Superheroes, Hit Radio a vy. Hezké ráno v 7.21. Už za necelou čtvrt hodinu budete opět soutěžit. Bude tu rychlá pětka, 5 000 korun na nákup sportovního oblečení. Detaily přidáme za chvíli, tak pokud byste chtěli soutěžit, rozhodně zůstaňte u rádia. Evanescence, další muzika pro vás, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezký ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když máte chuť.
6: No jen co rychlého, křupavého, čerstvého,
7: lahodného,
5: no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
8: Prémie 100 000, atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
9: Freshness. Our focus.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
17: Ty v Bauhausu nevedeme.
16: A Auschus našel byste?
17: To vás zklamu, bohužel.
16: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
17: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
18: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
6: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
3: House running.
12: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová.
7: Vážná nehoda se stala v Táboře, opatrně ve Vožické ulici, kde došlo ke střetu osobního auta s koloběžkou. Na místě teď zasahují záchranné složky. A pozor si dávejte taky na průtahu kamenným újezdem, kde pokračuje uzavírka a jezdí se objížďkou.
20: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
21: Hit Radio Faktor.

0: Přesně půl osmé, vy si dáváte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a Evanescence. Tak už za malou chvíli rychlá pětka, detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jdeme na to. Chyba, která se prodražila. Muž v USA si chtěl v aplikaci objednat k obědu sendvič za $12, ale špatně prokliknul množství. A domů mu místo jedné porce dorazilo rovnou 600 baget, které nakonec musel narychlo rozdat celé sousedské čtvrti a místní hasičské stanici. Bizarní aukce proběhla v Británii, kde dražitelé bojovali o plechovku s čerstvým venkovským vzduchem z vyhlášeného skotského národního parku. Dražba se zvrhla v obří souboj nostalgiků a kuriozita nakonec se sešla za přepočtu 1000 korun, přičemž výherce přiznal, že si ji vystaví v kanceláři jako antistresovou pomůcku. Věk je opravdu jen číslo. 80-letá babička z Německa se stala hitem sociálních sítí poté, co začala na internetu hodnotit moderní tetování. Její ostré, ale nesmírně vtipné glosy na účty mladých potetovaných lidí sledují už miliony uživatelů a někteří tatéři ji dokonce zvou do svých studií jako hlavní konzultantku.
3: Teďka jsou obecně nějaký babičky hodně trendy a i vařej nebo dělají, že DJujou a takovýhle věci.
0: Tak nikdy není pozdě začít, nicméně to tetování si myslím, že je investice. Když si ve 20 necháš na zadek vytetovat malou růžičku, tak v 80 máš lopuch. Ale se vyplatí. Pojďme soutěžit rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o vouchere v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je kvalitní český oblečení, ideální do městský džungle, jak se říká. Tak pokud chcete, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: A pojďme si dát něco, co vás zabaví. Tohle je nejnovější Shakira a Burna Boy, Die Die.

0: Shakira, Die Die, Burna Boy, tohle je Hit Radio snídaní šampionu, 7.36, hezký ráno šampionu. Jdem soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Pět rychlých otázek a dneska za pět správných odpovědí můžete získat voucher v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, stejně vlastně jako celý týden až do konce týdne. Tak, dostáváme je ve vysílání, je Domča. Domčo, hezké ráno.
2: Dobré ránko.
3: Dobré ráno.
0: Domča z Teplic, dobré ráno, ty jsi říkala, že jsi na cestě do práce, tak už jsi dorazila nebo ještě cestuješ?
2: Už jsem zaparkovala.
0: Takže na to budeš mít klídeček. No tak pět otázek a voucher v hodnotě 5 000 korun může být tvůj, jdem na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které najdeš v autě.
2: Volant, pedál a brzda.
3: Jo,
1: otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Domčo, budeš vědět, kolik je čtvrtina ze 100?
2: 25.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Karlovy Vary jsou v Čechách, Slezsku nebo na Moravě?
2: V Čechách.
3: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje zelený animovaný zlobr?
2: Šrek.
0: A poslední pětka.
3: V jaké hodnotě je voucher, o který právě teďka soutěžíš?
2: 5 000 korun.
0: Hezký. Domčo, je to tvoje, byla to rychlovka. Vlastně rychlá pětka dostala svému názvu.
2: Děkuju.
3: Moc ti gratulujeme.
0: Řekni nám, sedíš ještě v tom autě nebo už jsi v práci
2: teda? Jo, sedím v autě.
0: Tak my si se ptáme, já jsem si říkal, že tam seš, že Jasmin se tě ptá, jaký 3 věci nejdeš v autě? A ty,
3: jak se tohle jmenuje?
0: To je volant vlastně. Domčo. Poukaz v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, to je tvoje, tak si to moc užij.
2: Děkuju moc krát, mějte se hezky.
0: Hezký den, čau, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Dan Barta, On My Head na Hit Radio 740. Nechali byste dneska něco venku bez prodavače a věřili, že za to lidi zaplatí? Proč se na to ptáme? Protože v obci Bochovice na Třebíčsku funguje samoobslužný prodej už druhým rokem. Můžete si tady prosím vás koupit dýni, spočítáte si útratu a buď hodíte peníze do kasičky, anebo zaplatíte QR kódem. A místní farmář říká, že lidé jsou poctiví a to teda čumem.
1: To teda taky čumím, to mi vyprávěl teďka můj Kuba, který jde svatojakubskou pouť z Portugalska do Španělska, takže už byl jeden den úplně mrtvej a měl strašný hlad a najednou jak zázrakem prostě Fata Morgana se tam objevil takový malinkatej krámek někde na ulici prostě a bylo to přesně v tomhletom principu, že ty si něco můžeš vzít a zaplatit, ale kolik chceš, že dobrovolný příspěvek. A Kuba je poctivka, ten si nabral, zaplatil, ale říkám si přesně v Čechách, jak tohle tady funguje.
0: Tam je důležitý říct, že ty se bavíš o Portugalsku, což je jako úplně jako jiný svět, jo?
1: No to jsem řekla.
0: Což je, no právě, to říkám, ale tak bavíme se tady o Čechách. Já bych teda spíš víc věřil tomu, že někdo ukradne tu kasu, než tu dýni, jo.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
10: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
11: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
12: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
11: www.dveřepodlahy.com.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
15: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
16: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
15: pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
16: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
15: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku s skladem.
16: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
15: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
20: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Připomínám nehodu, ke které došlo dnes ráno v Táboře. Ve Vožické ulici se srazilo osobní auto s koloběžkou. Pořád ještě tam probíhá vyšetřování. A bourá se taky na Českobudějovicku v Boršově. Tam je to nehoda osobního auta s autobusem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ráno, Zitrádia, Moaneskin 7.54.
1: Pánové, pokud máte manželku a zároveň taky profil na Seznamce, tak je možná právě teďka správný důvod začít panikařit, protože se mluví o veřejné databázi ženáčů. A princip samozřejmě jasný, jednoduchý, aby při seznamování bylo jasno, jestli je ten týpek opravdu nezadaný, anebo jestli má doma manželku, dvě děti a tvrdí, že jenom zůstává díl v práci. No,
0: no já jsem v klidu a žádný takovýhle sítě nevedu, co Filip. Já Tinder, Badu, že jo?
2: Budu muset...
0: nebo Grindr teda.
2: Budu to muset smazat, no, po dnešku teda. Ale já mám výhodu teda, že já nejsem ženatej, takže já v té databázi nebudu, i když jsem zadaný, chápu to dobře. Takhle se z toho dá vykroutit.
1: Dá se z toho vykroutit, no. Ale brali byste takovou databázi? Za mě teda rozhodně, protože opravdu kolikrát, a to nenávidím na Instagramu, teďka ti někdo hodí nějaký kompliment, něco, ty si rozklikneš ten profil a tam prostě rodinka šťastná,
0: no,
1: jo,
0: jasně.
1: A píše ti šílenosti.
0: No tak asi by to ušetřilo spoustu zbytečných hodin na rande. A já bych to zavedl ale obou straně, jo.
1: No to
0: ne,
1: jo,
0: nejenom
1: no
0: jako
1: jasně,
0: u těch chlapům, to... že jo, abychom prostě nestráceli čas, když pak zjistí, že ten člověk je prostě úplný TDT, jo. Že to nebylo ono. Co vy? Zavedli byste to? Je to tak půl na půl, jak to tak sleduju mezi váma.
1: Někdo teďka odhlašuje profily už.
0: Přesně říkají, oh, odhalili nás. Nico Santos, Rooftop, další muzika do 8, pak Filip přidá další zprávy. A samozřejmě i po 8 nabídneme třeba Bruno Marsi nebo Lipo a Krištof. Hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou středu, je přesně 8 hodin a další zprávy. Vítejte u nich. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Zopakoval to pojednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění. Extrémní počasí letos způsobilo českým pěstitelům zeleniny škody za téměř 700 milionů korun. Do poloviny září bylo poškozeno zhruba 11% osevní plochy. Pole na jaře zasáhly mrazy, v létě pak krupobytí, přívalové srážky a především sucho s vysokými teplotami. Produkce zeleniny by podle pěstitelů mohla letos klesnout přibližně o 30%. Škody jsou zatím předběžné, protože sklizeň potrvá až do října či listopadu. A pojďme také na let. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3-0 New York Rangers. O první české body v sezóně se postaral také obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 prodloužení nad Edmontonem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Pendlerům se cesta za prací do Rakouska pořádně protáhne. Kvůli nízké hladině Lipna přestal jezdit přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou, který denně přepravil kolem stovky aut. Řidiči tak musí přehradu objíždět a najedou zhruba o 23 kilometrů více. Přívoz se vrátí, až hladina stoupne aspoň o půl metru. Jdeme na počasí, taky dneska můžeme deštníky nechat doma. Předpověď na celý den hlásí Azuro a denní maxima mezi 20 a 24 stupni. Místy ale může silněji zafoukat.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
11: Dobré ráno, šampione!
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezkou středu, lidi.
14: Krásný poslední zářijový den.
15: Snídaně šampionů.
8: Já jsem se, že si říct krásný pondělí.
14: Ne, ježiš, ještě toho
8: trochu. Že jsme zase zpátky. Já jsem rád, že už je středa, až už je páteček. Tak krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil a za chvíli taky jedna zásadní věc, kterou musíme probrat, a to je Izolepa. Vydržte na to.
16: Hit Radio Faktor.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukneme, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malé lodě potkaly na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu, jako když hoří nebe.

Těžká je volba, já jí zvolil, prošel stíny, štěstí je stav. Počkal si hříchy, omyl do cizích sadů, nechodím krást. Láska se neptá, přijde jak příliv, všechno teda zem stranu. Láska je

jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu. Kdo při mě stál, když jsem byl dole, jsem jenom tvůj a ty jsi můj.

0: Jednou jsem slíbil. Lipo, Krištof, Hit Radio 806. Tak buďte moje. Dobrý ráno, šampioni. Existuje jedna věc, která za mě drží tuhle planetu pohromadě víc než gravitace a určitě ji máte doma i vy, a to je lepící páska. Jenom nějaký info, zajímavý, vynalezli ji za druhý světový války pro armádu k utěsnění beden s municí a třeba astronauti na misi Apollo 17 používali k opravě blatníku svého měsíčního vozidla. Jo? Takhle, pojďme si říct, že páska je naprosto jiná liga. Máte s páskou nebo s gafou nějaký zkušenosti, vy dva tady?
1: My všechno gafujeme, jako přítel tak natáčí, takže na natáčení jede gafa jako non-stop, doma taky a koukám se, že tamhle máme okno zalepený.
0: To je pravda, protože tam je cedulka, okno neotvíre a někdo ho otvíral, tak to tam někdo jako dal pasivně, agresivně najevo, jakože tohle ne.
1: Izolačko.
0: Tohle ne, co ty fílo, něco?
2: Já taky používám, já mám teď urvaný takový ten plastový kryt pod motorem, jsem najel k vysokému obrubníku a byl jsem se zeptat teda i v nejmenované značce v servisu a tam mi řekli, no pane Lejčku, 32 tisíci z prací, já říkám za ten plastový kryt, tak jsem si lehnul pod auto, vzal jsem gafu, zalepil jsem si to, sice to musím každý tři týdny opakovat, ale ušetřil jsem
0: Já mám příběh, mě takhle gafa jednou zachránila zára, to jsi mi připomněl, jo. Je to asi 2-3 roky zpátky. Se mi urval u levýho předního kola podběh. Aha. Ten kus plastu, víme. Já jsem si to nechal opravit v servisu, dobrý, vyjedu ze servisu a pamatuju si to, jako by to bylo včera, jo. Jedu po dálnici směr Ústí a třeba po 15 minutách se zase spod auta začal ozývat ten stejný bouchavý zvuk, jako když to prasklo poprvé. Já říkám, teď to je opravený, teďka to není možný. No. Takže jsem sjel z dálnice, zastavil jsem na takovém tom výklinku, pamatuju si, že tam byla tráva, ležel jsem v trávě a měl jsem gafu právě sebou. A člověče, no, on by prasknul ten druhej.
2: Ježiši.
0: Ten druhej podběh, jo. Takže já jsem vytáhl tu gafu a teďka tam ležím v té trávě a víte, co se děje, když sjíždíte, tak když lidi potřebují sjet z dálnice a potřebují třeba na záchod. No, tak si říkám, hej, prostě to smrdí strašně.
1: Yeah.
0: No tak jsem tam ležel, jo, samozřejmě. Takže teďka tam lepím tam tou gafou ten plast a říkám si, ty vole, tady je normálně někde skrytá kamera a lidi, někdo zkouší, co vydržím, jo. Takže fakt já jsem nevěřil, takže měl jsem dva nový podběhy. To byl ten závěr toho příběhu, jako jo.
2: Děkujeme.
0: No jako, hele, já jsem, takhle, teď se tomu směju, ale v tu chvíli jsem si říkal, že to je fakt jako blbej for.
1: Jako hnusno. No tak určitě i naši posluchači mají nějaký zážitky, ať už s izolepou nebo s gafou. Opravdu je to věc, která pomůže v každý rodině, já si myslím.
0: Kdy vám gafa nebo izolepa zachránila krk doslova? Doslova. Chceme vědět vaše příběhy, napište nám to SMS-kou nebo přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to na WhatsApp nahrajte jako hlasovku. Budeme rádi a těšíme se na vaše příběhy. Teď hity Bruno Mars, Grenade, Hit Radio 809.

0: Něco tanečnějšího na středeční ráno, čtvrt na devět, Rehab, Ina a DJ Seš. Rock My Body. Lepící páska, gafa, jak tomu říkáte, jak chcete, zachránila už nejeden lidský život. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, že nás tři rozhodně v různých situacích, bizarních situacích, a ptali jsme se vás, v jaké situaci vás nenechala právě gafa, lepící páska.
1: Za mě zatím vede Tom, který napsal: elektrikářská izolepa mi srovnala přelámaný prsty na noze 2 roky zpět, když na mě spadlo železo o hmotnosti 100 kg přímo na nohu. Ty kráso.
0: Nečekali jsme tuhle zprávu. Další vzkaz od Petra. Hele, jestli existuje český MacGyver, tak je to tchýně, to zalepí lepící pásku úplně všechno a pak to tím to opraví.
1: Lucie píše: ahoj šampioni, můj tchán spravuje gafou úplně všechno. Nádobí v kuchyni, židle v jídelně, elektroniku i Lego. Když jsme u nich na návštěvě a děti dostanou nějakou hračku a vidím tu pásku, říkám: a děda opravoval.
0: Děda opravář. Taky posílá Sandra hlasovku.
2: Ahoj všem. Já nevím, jestli to byla gafa, ale každopádně, když jsme letěli s manželem na dovolenou letadlem, kterým letěl manžel poprvé a hrozně se bál, tak na boku u křídla bylo křídlo slepený takovou lesklou lepenkou. Vypadalo to fakt jako gafa. Upřímně jsem ho hrozně uklidňovala a zároveň jsem měla obě dvě sevřené půlky. Takže toť můj zážitek s gafou.
0: Taky tady je skvělá zpráva od Radka, jo. Ahoj, to jen posílám, když se bavíte o opravě auta lepící páskou. Akorát stojím na semaforu u objížďky. Přeju super den, Radek, jo. A tady na fotce. Oktávka v kombiku, šedivá. Já si připadám, jak vždycky, když stojíš v nákupáku blbě, jak tě vyvolávají, ne? 5P0914, zbytek říct nemůžu, ale třeba jste se poznal, tak prosím vás, jestli teďka jedete v tomhle autě, tak víme o vás. A je tam nalepený logo Apple taky na tom autě, velký poznávací znamení. Takže, hele, gafa, ale jako drží mu to.
1: No tak dobrý.
0: Hele, zakafovaný celý zadní nárazník, ale funguje to. Takže my hrozně moc děkujeme za tenhle parádní vynález, který už spoustu nás, většinu z nás, nenechal ve štychu. Pojďme na hity, Ray Dalton, Blood Runner. 8:17, hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
2: to má podařit. Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinylových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Porouchané auto teď lehce přibržďuje provoz na dálnici D3. Stojí na kilometru 135 ve směru na Rakousko. No a opatrní, buďte dál v Boršově nad Vltavou, kde došlo k vážné nehodě dodávky s autobusem. Počítejte tam se zdržením.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
1: Hit Radio Faktor.

0: Nice to meet you. We could dance all night. Minutu po půl deváté Miles Smith na Hit Radio a Fila má ranní update. Ranní update. Krásné ráno. Mezinárodní loterie Eurojackpot se losuje dvakrát týdně. A to v úterý a v pátek a účastní se i hráči z 19 evropských zemí. Majitele výherních sázenek se čas od času stávají také Češi. A já tady pro vás mám čísla, které nejčastěji padají. A to jejich rovnou 6, 20, 34, 35, 17 a 21. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni. Jde o teprve 6letou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit dokonce hluboko pod 4,5 sekundy.
1: Tak když to od jednoho roku vyrábí, že?
0: No a na závěr rakouská pekárna Martin Auer otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává za $60, tady v přepočtu 1283 korun. A představte si, vzali si to na paška influenceři, kteří dávali storíčka, příspěvky. No a několik týdnů po otevření tak je neustále vyprodaný tenhle chleba. Stojí se na něj fronty.
2: Málo se to o mě ví, ale měli jsme rodinný mlýn, dodávali jsme do pekáren žitnou mouku a to by byl biznis, teda jako 12 stovek za chlebíček, to tehdy jsme neměli.
1: Já si říkám, jestli poznáš jako chleba za 70 korun nebo za kolik, za 13.
0: Prý si ho obhajujou dlouhou trvanlivost.
1: Já jsem tomu něco našel, oni ho totiž vozejí z Rakouska prý, až takhle daleko. Ne, opravdu.
0: Takže za benzín si
1: z Rakouska. A říkám si, proč jako čekáš na chleba z Rakouska, panebože, ty to musíš stvrdnout za tu cestu, ne? No ale možná pro kachny v Central Parku dobrý. And people, open your heart. Tohle je srdcovka, to vás bude bavit. A další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12, 13, 5 a jednu vybíráte vy. Tak hezký ráno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.

0: A my moc lajkit, že posloucháte Hit Radio 8.39, hezký ránečko.
1: Jestli jste dneska ráno nestihli milování a rádi byste, tak jste možná prošvihli svůj ideální čas, nebo takhle, ono záleží.
0: Já si prču, jakože za 5:05 mám dělat tohle, jo. Tak to nevím.
1: No právě záleží, kolik vám je, uvidíme, jestli ty bys to měl takhle
0: tak
1: v tuhle hodinu nebo ne. Nechám tě a vás všechny typovat, jo. Dvacátníci, v jakou hodinu, nebo když to rozdělíte ráno, dopoledne, odpoledne, večer, kdy Furt. Podle vás... Je to tak, můžeme dvacátníci prakticky kdykoliv.
0: Takže můžu hned a můžu dlouho.
1: Jasně, dobře. Ale nejvíc má vyhovovat odpoledne. Jo? Mm-hmm. Co po třicítce, co je ideální čas?
0: Po třicítce podle mě to začíná to, když se jeden z toho páru ptá, jestli nechceš něco podniknout, tak ti odpoví, jo, spát. Tam to začíná.
1: No tak po třicítce se ten
0: večer.
1: Čas ideální posouvá, pozor, ne, nejlépe po 8 ráno, jo, tam je ráno, takže po třicítce máte být produktivní ráno.
0: To jsem v práci, to nemůžu.
1: Po 40 se už naopak doporučuje ten večer, jo, protože děti spí, myčka tam hotová, všechno v klidu. No a třeba 70, tak ty ideálně kolem 8 večer, že prej pak spí jak zabitý.
0: Někdy doslova. Mě by zajímalo, jestli teda, když už se bavíme, jestli milování ráno nebo večer, co? Já se ptám, jsou tu nějaký moji ľudia? Milování večer. Jak to je u Esminu?
1: A chci si o tom povídat takhle veřejně.
0: Já jsem se tě zeptal, tak bys mohl odpovědět. Takže stačí, když jdeš ráno nebo večer.
1: Já jsem ten dvacátník, kdykoliv.
0: Já jakoby asi nemám co říct už to.
1: Připravím
0: si jako dinosaurus trošku. Tak Linkin Park, The Emptiness Machine, za malou chvíli taky Indila a klidně, takhle, jestli chcete, můžete nám napsat, jestli jste tým ráno nebo večer. Tak hezký ránko, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
7: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90 pouze ve středu. Billa, to dobré začíná u nás.
17: Pořád jste tady.
18: Tak to dělají šampioni.
17: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Charlie XCX, Boom Clap, 8.56, tohle je Hit Radio a tohle byl poslední song středeční snídaně šampionů.
1: Musím říct, že jsme se dneska s váma hodně zasmáli, tak doufáme, že to platí opačně.
0: My se na vás budeme každopádně těšit v říjnu, to je zítra.
1: Ježíš, já se lekla.
0: A víte, jak to je s tím tankováním? Zítra budou nižší ceny pohonných hmot, takže dneska ještě jezdíme na rezervu. Kdyby tam byla nula, kdyby na vás svítilo hlavní oko s nulou, tak musíte to vydržet do zítřka. Ty ceny spadnou, o Ježíš Maria, o 2 koruny? No, pane bože.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Krásnou středu přejeme.
1: Děkujeme a v říjnu, pa.
0: Zítra v 6. Ahoj.
3: Po snídaní šampionů krátce před 9. hodinou nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dejte si pozor u Vimperka. Mezi Vimperkem a obcí Lipka je tam dopravní nehoda a bouralo se taky v Budějovicích Greenwaldova ulice. Šťastnou cestu vám všem, díky, že nás ladíte za volantem a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
5: Když máte chuť
6: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
5: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard.
6: A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
7: Jupi, ten zvířat je tu!
8: Jo, a kde?
7: V zoo Hluboká.
8: A kdy?
7: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoo Hluboká.cz.
9: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 9 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají stejně jako 50 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Děti se opět vrátily do základní školy v Újezdu nad Lesy. Od minulého týdne měly ředitelské volno kvůli zdravotním potížím, které postihly na 360 lidí. 50 z nich skončilo v nemocnici. Důvodem byl pokrm s prošlými vejci. U 20 lidí se potvrdila salmonelóza. Sehnat očního lékaře u nás na jihu Čech by mělo být snazší. Od příštího roku totiž začnou fungovat 2 nové ordinace očních lékařů. Obě budou v Českých Budějovicích. Do regionu přichází 2 noví doktoři, kteří využili dotační program na podporu dostupné zdravotní péče Jihočeského kraje. No a jdeme taky na fotbal. Česká reprezentace ve druhém utkání skupiny A 3 Ligy národů doma prohrála s Anglií 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2.
14: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
3: Možná jste si už cestou do práce všimli, že to dneska vypadá docela slibně. Středa bude prosluněná a teploty vystoupají na příjemných 21 až 24.
11: Hit Radio Faktor.
3: První pracovní den tohoto týdne je za námi a už máme středu. To nám to krásně vychází, co? Hezké dopoledne vám přeje Matyáš a za chvilku vám tady udělám chutě, protože vás pozvu do mokrého na štrůdlobraní. No a taky se slaví den překladatelů, tak si vás dneska otestuju, jestli byste práci překladatele zvládli. Hezké dopoledne všem, 9 hodin 1 minuta, tady jsou hity pro vás.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim z Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

chvilku 9:45 a tohle jsou Offenbach na Hydrádiu Faktor. Už jste si stihli uvařit svoje dopolední kafe? Já ano, zrovna ho tady mám. A víte, co strašně miluju? Když si k té kávě dopřeju ještě nějaký zákusek, něco sladkého. Může to být buchta, bábovka nebo štrůdl. No a jestli rádi pečete nebo ochutnáváte, jestli máte stejně jako já rádi sladký, tak byste měli v sobotu přijít do hasičárny v obci Mokré na Českobudějovicku. Oni tam chystají štrůdlobraní a neb soutěž o nejlepší štrůdl. A pokud máte zájem o účast soutěži, tak se hlaste u pořadatelů nejpozději dnes. Jo? Dneska je poslední termín nahlásit svou účast. Tahle ta akce prostě bude vonět a mě mrzí jedna věc. Možná bych chtěl pořadatelům trošku vytknout, že mě nepozvali do poroty, protože každý ten upečený štrůdl musí někdo ochutnat a ohodnotit, že jo? A já bych byl docela dobrý, já bych byl vlastně takový kat, něco jako pan Habera v Superstar a strašně by mě to bavilo. Tak to jenom pro příště, ale jinak si myslím, naprosto hezká podzimní akce. Štrůdlobraní v obci Mokré. Tak určitě doraste a já už posílám další hity, tak právě teď Supergirl, Rimon.

0: Možná se vám teď stejně jako mě před očima promítla Pamela, jak běží po pláži v těch krásných červených plavkách, sunblock a vzpomínka na pobřežní hlídku. Možná si vzpomenete na rok 2019, kdy po celé republice přišly 10 000 lidí sázet nové lesy, možná jste byli mezi nimi. Teď je na čase se na místa po letech vrátit a podívat se, jak stromy povyrostly. V sobotu se koná Den lesů nové generace, u nás na jihu Čech konkrétně ve velkém Huteckém lese u Smyslova, nedaleko Tábora. Od 10 do 4 vás tam budou lesníci provázet, všechno vám ukážou, připravený bude taky program pro děti i dospělé, občerstvení i parkování. Tak určitě dorazte, kdybyste přeci jenom chtěli ještě více informací, tak je jednoduše najdete na webu, a to www.sázíme lesy nové generace.cz.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
6: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
7: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
6: www.dveřepodlahy.com.
8: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
9: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
10: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
11: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
10: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
9: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, Jopi, Jopi!
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Dva jeho koncerty v Bostonu teď úplně zrušila bouřka a popravdě řečeno není to úplně jediný problém, který Ed Sheeran aktuálně řeší. Moc se mu nedaří teď. No tak budeme držet palce. Posloucháte Hit Radio Factor a my teď zavzpomínáme na tři bráchy z Oklahomy, kteří v roce 1997 dokázali jednou písničkou dobít prakticky celý svět. Nejstaršímu bylo tenkrát 16, prostřednímu 14 a nejmladšímu teprve 11 let, když přišel jejich obrovský hit Mbap. Teď už asi tušíte, že mluvím o skupině Hanson. Já si pamatuju, že jsem byl tenkrát na základce. Nevím teď v jaký třídě, ale tenhle ten song jsme poslouchali o přestávce. Ne na Spotify jako dneska, ale přes klasický magneťák na baterky. Takže jsme do něj dali hromadu tužkovek a kazetu a už to jelo. Pojďme si teď tu srdcovku připomenout a nezapomeňte, že další podobné hity vám pustí po 12. hodině kolega Jirka Pelnář. Tohle si vychutnejte. Hanson, Mbap a 90. jak vyšitá.

0: Vyprej. A Coldplay 9 hodin 40 minut, hezké dopoledne. V Českých Budějovicích bude příští týden v úterý možné navštívit odběrovou sanitku. Odběrová sanitka je místo, kde si můžete bezplatně a anonymně udělat testy na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Odběrovou sanitku najdete v parku na Sadech a nemusíte se předem objednávat. Prostě přijdete, zdravotník odebere kapku krve z prstu a výsledek je do nějakých 15 minut. Testovat se bude od 1 do 5 odpoledne, připomínám, příští týden v úterý 6. října. Za chvilku další hity pro vás bude Rihanna a rozjede to tady jaký Pitbull a Chris Brown na Hit Radio Factor.
1: Ternu nyní v akci. Okurka salátová. Jeden kus s aplikací Ternotrefa za 11,90. Budweiser Budvar Originál. 8x5 litru za 134,90. Ryze české Terno.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Hit Radio Factor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Barcelona a Sebastián. Za chvilku 10 hodin míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. V podstatě mám pro vás dobré zprávy. Nehoda, která blokovala provoz v Budějovicích v ulici Greenwaldova, ta už by měla být odstraněna. Žádné další karamboly se naštěstí nestaly, neodehrály. Tak doufám, že to plynule jede. Přeju vám šťastnou cestu a kdyby náhodou, tak vaše dopravní info volejte na 800 801.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má
7: podařit. Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: 10 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Senátorské návrhy o nepromlčenlivosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život offline jsou jedinými předlohami, které dnes bude projednávat Senát. Rozhodnout má také o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení, porodnosti v Česku a k obraně státu. Česko dnes navštíví rumunský prezident Niku Šordan. Přijme ho česká hlava státu Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Jednat budou o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, o rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. Kašna na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Prochází nutnou očistou. Její stav nejvíce ovlivňuje počasí a kvůli letošním extrémním vedrům bylo znečištění větší než obvykle. Jakmile bude hotovo, práce se přesunou i do nejbližšího okolí Kašny, kde se bude měnit valounová dlažba. Třinečtí hokejisté udolali v 6. kole extraligy Kladno 6-4 a dál vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Druhé Pardubice včera porazili Budějovice 5-2. V dalších zápasech Litvínov přehrál Liberec 5-4, Plzeň vyhrála v Boleslavi 4-1, Olomouc Vítkovice 3-4 a Hradec Sparta 4-3.
11: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: Léto ještě neřeklo poslední slovo. Dneska nás čeká většinou jasná prosuněná obloha. Teploty mezi 21 a 24.
8: Hit Radio Faktor.
0: Dneska jeden překladatelů a já pro vás chystám takový test. Jak jste na tom s cizími jazyky? Tak chvilku vydržte, teď hity pro vás. Katy Perry,

0: Během 80. a 90. let byl členem heavy metalové skupiny. Řekli byste to do něj? Juanes La Camisanera. Posloucháte Hit Radio Faktor a dneska je Mezinárodní den překladatelů. A víte, co mě napadlo? Že bychom to mohli oslavit takovou malou lekcí. Jo? Jak jste na tom s cizími jazyky? Pojďme si to vyzkoušet, jenom pro zajímavost, ať víte, jaké znalosti máte. Já budu pouštět ukázky a vy budete překládat, jo? Tak začneme, prostě si vyzkoušíte práci překladatelů. Začneme lekcí číslo 1, ta bude docela easy, takže pozor.
1: I'm Láďa.
0: Mm-hmm. Tak tohle se dá přeložit jako jsem Láďa, nebo jmenuju se Láďa, jdeme dál.
2: Motoji tokoro, omise šimas.
0: Aha, tak tohle už je takový překladatelský voříšek. No pojďme radši na nejvyšší level.
3: Víte, co je to pasy?
0: Tak bohužel, ale této řeči nerozumím. Ale jinak překladatelům všechno nejlepší.

0: Právě doznívá Tom Grennan, kterého znáte jako skvělého zpěváka, ale věděli jste, že v mládí chtěl být profesionálním fotbalistou? Ne kytara a mikrofon, ale míč a kopačky. Dokonce hrál v mládežnických akademiích, mimo jiné kopal za akademii Aston Villa a netají se tím, že je dlouholetým fanouškem Manchester United. Tak si tipněte, komu včera večer asi fandil v utkání Česko-Anglie, co? No, fotbal radši necháme stranou, za chvilku přidáme k hitům taky tipy na víkend, tak zůstaňte s námi a dozvíte se, kam vyrazit.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
5: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
6: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fischer nebo tesařské prvky Juta a Senko.
5: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
6: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
5: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
6: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Tenhle hit si oblíbil můj syn a tak ho teď doma slyšíme docela dost často. Kamaráta, be mine.
1: Kam vyrazit?
0: Kam vyrazit? V sobotu 3. října třeba na jídlo braní do Kovářova. Čeká vás kolem 25 stánků plných domácích dobrot, živá muzika a program pro děti se skákacím hradem, tvořivými dílničkami a pohádkou o zlatovlásce. A co sníte a vypijete, navíc pomáhá. Jídlo braní je totiž společensko-charitativní akce. Možná byste řekli, že Strakonice jsou městem piva, dudáků nebo třeba motorek. Ale věděli jste, že odsud kdysi mířili do světa taky pokrývky hlavy? Ve Strakonickém muzeu teď můžete zjistit, proč měly zdejší klobouky, čepice a další pokrývky hlavy takový věhlas. Výstavu Festival barevných pokrývek můžete navštívit na Strakonickém hradě až do 25. října.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Legendární Faithless ožili v našem éteru 10 hodin 39 minut. Možná jste v posledních dnech šli v Budějovicích kolem Vltavy pod lanovou loděnicí a vrtalo vám hlavě, co tam vzniká. Jsou tam teď bagry, tatrovky? Máme odpověď. Vše jsme pro vás natočili, tak mrkněte na video na našem Facebooku, kde ukazujeme, co přesně tam vzniká a kdy bude hotovo. Další informace nejen od nás, ale taky ze světa uslyšíte v 11 hodin ve zprávách a do té doby třeba Miraj, chci tančit.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, BC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit. Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
8: Když máte chuť. No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
9: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
14: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firma na zážitky.
16: CZ.
19: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.
18: Hit Radio.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Benassi Bros, Hydrádio Faktor a za chvilku 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Krásné dopoledne přejeme taky za volant. Dejte si pozor aktuálně na Jindřichohradecku v obci Lásenice, když byste jeli na obec Vydří. Tak není tam nehoda, ale je tam překážka na vozovce a je to konkrétně beton, který se tam válí jen tak na komunikaci. Tak s tím počítejte, radši zpomalte, nějak to oběťte, ať se vám, nedej bože, nestane nic autem. Já vám přeju šťastnou cestu, dobře dojeďte tam, kam míříte a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobrépneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
6: Chcete mít zelí podle svého? V krouhárně Zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Nelegální sraz upravených vozidel se o víkendu chystá v Praze a Brně. Dorazit mohou tisíce účastníků. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou zemí. Víc mluvčí Violeta Canosky.
10: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
9: Policie bude hlídat také hraniční přechody. Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Nově by tak mohla mít zásobu až na 3 roky provozu. Vytvoření dostatečné rezervy paliva je podle odborníků klíčové pro soběstačnost a stabilní provoz Temelína i energetickou bezpečnost Česka. Hlasování v anketě o strom čtvrtstoletí tento týden vstupuje do tajné fáze. Do takzvaného superfinále postoupilo 5 stromů. Aktuálně už hlasující nevidí, kolik stromy dosud získali hlasů. O titul doposud soupeřilo 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, které představovaly průřez historií ankety. Klíčový zápas v kvalifikaci o postup na evropský šampionát před sebou mají čeští fotbalisté do 21 let. V Hradci Králové dnes od 18 hodin přivítají Bulharsko. Lvíčata před soupeřem drží 2. místo ve skupině B o 1 bod. V případě výhry by si Češi už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži.
11: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: Středa nám počasím náladu kazit nebude, babí léto udeřilo naplno, před námi je prosuněné odpoledne a na teploměru se ukáže 24. Tohle je poslední dopoledne v tomto měsíci, zítra už startuje říjen, ale za okny naprosto krásný letní den. Tak pokračujeme, hezké dopoledne. Jsou tu další hity a teď Nea Samsey.
12: Find the timing, 'cause you are on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah,
8: I just gotta keep believing and I've heard

po kterém vám naskočí husí kůže, ale taková ta příjemná husí kůže. Profesor Green a Emily Sandé, Hydrádio Faktor. A protože je středa, tak naplánovat víkend je třeba. Už máte nějaký plány? Co takhle v sobotu nazout tenisky a vyrazit na běh, který má smysl i mimo cílovou pásku? V Plané nad Lužnicí se poběží modroběh, tak se to jmenuje, a jeho cílem není jen zjistit, kdo doběhne první, protože výtěžek pomůže rodinám dětí s autismem. Konkrétně podpoří odlehčovací pobyt u moře, takže rodiče i jejich děti pak budou moci na chvíli si odpočinout a nabrat síly. Modroběh nabídne dětské tratě, ale i hlavní závod na 5 kilometrů a zázemí akce bude v sobotu v areálu tenisového klubu v Plané nad Lužnicí. Takže pokud chcete v sobotu udělat něco pro sebe a zároveň pomoct někomu dalšímu, můžete vyrazit právě sem na modroběh. A pokud se vám běhat nechce, tak to udělejte jako já nedávno v Kaplici. Si 14 dní zpátky se tam taky běželo pro dobrou věc, tak jsem zaplatil startovní, abych akci podpořil. A když se odstartovalo, šel jsem naproti do stánku na pivo a díval jsem se z dálky, takže taky možnost. No, doufám, že se zapojíte, teď už posílám další hity a tohle je Kateřina Marie Tichá. Chci dělat

0: Závěrečné je Gym Class Heroes a taky Adam Levin. Na dnešek připadá Mezinárodní den podcastů, takže pokud patříte mezi ty, kteří si rádi pustí nějaký ten podcast na cestách, v práci nebo třeba při vaření nebo žehlení, tak dneska můžete slavit. Já musím říct a všímám si toho, že podcasty jsou čím dál více populárnější a pustit si můžete samozřejmě i ty naše a že jich máme. Poslouchej mě s Tomášem Klusem, Na jedné vlně s Bárou Divišovou, podcast Bez uniformy, taky podcast Vypalovačka, který si vzali pod svá křídla kolegové z Hydrádia 90 a samozřejmě podcast Snídaně šampionů. Tak pokud si chcete některé epizody poslechnout, najdete je na našem webu hydradiofaktor.cz. Za chvilku Shakira.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Jupí, den zvířat je tu!
9: Jo, a kde?
8: V Zoo Hluboká.
9: A kdy?
8: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoohluboká.cz.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Let's Get Loud a na Hitrádiu Faktor Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez to není jenom zpěvačka, ale taky vynikající herečka. Ona těch filmů natočila nespočetně a já jsem zrovna nedávno, je to pár dní zpátky, přepínal programy. Znáte to, sedíte v křesle, přepínáte programy a narazil jsem na film Kluk od vedle, tak se to jmenovalo. Byl to horor a Jennifer Lopez v něm měla hlavní roli. Ona tam hrála učitelku a mámu dospívajícího syna, která zrovna nemá jednoduché období. No a pak se objeví nový soused, takový mladý, sympatický kluk, co má pekáč buchet, neodolatelný úsměv a umí všechno opravit. Jo, takovýho souseda by asi žádná nevyhodila. Jenže z nevinného flirtu se pak postupně stane něco, co už vůbec nevinné není. No hele, celkem napínavý film, takže až budete hledat film na večer, zkuste tohle. Kluk od vedle s Jennifer Lopez můžu doporučit. Teď už pro vás další hity a pojďme posnídat. Já vím, blíží se oběd, ale my si dáme Breakfast at Tiffany. Deep Blue Something.

0: Tohle jsou hity u nás na Hit Radio Faktor Lost Frequencies. Za chvilku zazní taky kapela Divokej Bill a já mám strašnou radost, protože pánové se rozhodli vyrazit na tour a pozor, hrát akusticky. To bude znít naprosto skvěle. Máme štěstí, protože Divokej Bill zahraje u nás na jihu Čech hned dvakrát. Ten první termín to je 21. listopad České Budějovice a potom 2. prosince u vás v Táboře. To už je ode mě ale poslední informace, protože do vysílání dorazí taky kolega Jirka Pelnář ve 12 hodin srdcovky a já se těším zase zítra v 9 dopoledne. Hezký zbytek dne!
1: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to
3: má podařit. Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Velkoj maloukot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na trase z Lásenice do Vydří komplikoval provoz vylitý beton na vozovce. Podle policejního serveru už bychom teď ale místem měli projet bez komplikací. Klidně dejte vědět, budeme rádi. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivní kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Svá vystoupení mají za sebou od rána další členové vlády Babišova kabinetu a zástupci koalice. Do řádné diskuze je přihlášeno 5 desítek poslanců. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí každý pracovní den, včetně dneška, vyhlásí maximální ceny benzínu a nafty pro následující den. Co mohou řidiči očekávat, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
3: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
2: Regulace potrvá zatím do konce října. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, dorazilo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný. Na prvním stupni je situace podle ředitele víceméně normální. Počet nemocných se zvýšil v těchto dnech na 393. Městská část chystá právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
4: Řidiči v Budějcích se na otevření pražské ještě počkají. Jak zjistil i dnes CZ, oprava mostu přes Dobrovodský potok se protáhne zhruba o 2 měsíce a hotovo má být nejspíš až začátkem prosince. Důvodem je zpoždění přeložek inženýrských sítí. Uzavírka se Strakonickou tak bude i dál pokračovat.
5: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
4: Jdeme na počasí, dneska odpoledne se dostaneme i na 25 stupňů a vydrží skoro jasno. Pozor si ale musíme dát na silnější porivy větru.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Je to přesně 24 hodin, co jsme se slyšeli na začátku srdcovek. Utíká to jí jako blázen, doufám, že se dneska máte dobře. 12 hodin, 3 minuty, před námi 5 legendárních hitů, nejen z 90. let. Mám tady dokonce i další jednu, řekněme, ještě starší hudební perličku. Archaickou hodně a taky něco ze začátku milénia. Ovšem hned na úvod, tak tady mám pro vás srdcovku, která vás vrátí do 90. stejně rychle, jako mýdlo zavěšené v síťce u umyvadla. Pamatujete si to? Ze školy? Z práce? Jak tam takhle to mýdlo visí v té plastové síťce? A vlastně doteď nevím, jestli to bylo hygienický nebo ne, ale byl to hrozný úlet. Tak tady to máte. 90 na Hitrádiu. 18.
0: Hitrádio.

0: 18 rok 1999.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Lucka píše na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ahoj Jiříku, na tom jídlo v síťce jsem úplně zapomněla. Děkuju za srdcovky a za to, že vždycky vytáhneš něco, co nás vrací zpátky do naší puberty a do našeho dětství. Tak otevřel jsem tady otázku, jestli to mídlo v té síťce, jestli bylo hygienické, anebo ne. To je samozřejmě jako otázka, jo. Druhá věc je ta, že kdyby nám asi tenkrát někdo řekl, že jednou bude automaticky dávkovač, kam jenom takhle dáte ruku a teď vám vyjede mídlo samo, tak to by si člověk říkal, jo, ale tak to je úplný sci-fi, to už tady budou lítat auta, budou jezdit auta sami a kdo ví co všechno. No a ono je to nakonec přesně to sci-fi, ve kterém žijeme. Tak dneska trošičku zase zavzpomínáme na dobu, kdy jsme si mysleli, že rok 2026 opravdu bude jenom sci-fi a teď ho žijeme. Půjdeme do 80. let. Jako další srdcovku tady pro vás mám song, který vlastně vyšel na podzim. Roku 1982 vyšel 19. listopadu a je to krásná věc. Ultravox a jejich hymn. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 2.

0: Máte teď slzu v oku? Nedivím se.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Nebyl to samozřejmě ten originál, který my si pamatujeme z 90. let z filmu Duch. Patrick Swayze, bože, nemůžu o tom vůbec mluvit. To je prostě tak náročný film. Tohle a Město andělů, jo? A potom taky Nekonečný příběh, scéna, kůň, bažiny a tak. Tak tohle mě vždycky strašně jako dostává. Teď mi tady taky už chodí zprávy na WhatsApp Vitrády a 777-937-777. Ahoj Jirko, prostě co mi to děláš? Tohle mě strašně dostává, ale to je taky hezky. Gareth Gates, lepší než originál. A ten klip je naprosto fantastický. Zdraví Zuzka. No, to je otázkou, jestli je to lepší než originál. Gareth Gates, teď jste to slyšeli, jak zní originál? To si možná můžeme dát takhle ještě v rychlosti, dokud to máte teďko v hlavě. Tak tohle je originál. Čekej, takhle to ještě musím pustit ven. A jeho cover verzi Gareth Gatese z roku 2002 jste slyšeli před chviličkou. Tak co vás baví víc? To by mě taky zajímalo. Klidně mi můžete poslat ještě zprávu na 777-937-777, jestli originál nebo cover, to nechám na vás. My si dáme další srdcovku Army of Lovers a dál budeme vzpomínat na další perly z 90. let. Mimochodem to mýdlo v té síťce. Tak zatímco vy píšete všechny zprávy, tak to vypadá, že to opravdu velmi, velmi hygienický nebylo. Mýdlo v síťce z 90. Nádhera. Tady mám dokonce hele, mně to v tisíce přišlo vždycky strašně nechutný. Rozumím. Army of Lovers, Crucified, další srdcovka právě teď na Hit Radio.

0: Alphaville, další legendy na Hit Rádiu, poslední srdcovka. 12.25.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska to teda uteklo neuvěřitelně. Ještě si tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777, tak spolu jako píšeme o tom, jestli originál Duch, jo, anebo Gret Gates a začátek milénia a ta jeho cover verze. Je to teda 50 na 50. Je to 50 na 50 a je to vlastně jako hezký, jak občas ten cover nakonec jako vyjde třeba líp než ten originál. A často to tak je i u velmi, velmi známých kapel, jako například třeba i u Guns N' Roses, že jo. Tam občas taky některé ty covery jsou lepší než originál, ale takhle bychom mohli pokračovat vlastně do nekonečna, protože ve výsledku snad není žádná velká kapela, která by minimálně jeden cover neudělala. A spousta kapel vystřelilo právě díky těm velmi povedeným cover verzím. Možná, že si jednou uděláme srdcovky jenom čistě na covery. Je to taky takový hezký nápad. Proč ne? Máte vy rádi klidně nějaký cover? Napište mi 777-937-777 a nejlepší čas je právě teď, protože za chviličku je srdcovka na vaše přání. Těším se moc. Tady na Hit Rádiu.
2: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní Zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
13: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
14: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
15: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
14: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
13: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
12: Jopi, Jopi, Jopi.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Takhle zní sedmdesátky v novém hávu, v moderním hávu 21. století. Je 12 hodin 35 minut, s váma Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Jsem rád, že vás dneska baví to, že jsem brnknul na trošku, řekněme, životem zkušenější notu, jo? Na starší hity, někdy je to potřeba. A zrovna dneska nám to takhle krásně vyšlo a když už jsem teda u těch komplimentů, tak jeden tady musím přečíst, to mě baví hodně. Čau, jako dneska mě bavíš, protože tohle byly fakt hezký starý pecky. Mám tedy nápad na pokračování. Sice to nebude cover verze, ale Sash Ecuador, nebo DJ Sash Ecuador, to mě vždycky úplně odrovná. Je to ideální do auta. To se jede jedna báseň. Fakt mě srdcovky baví, je to úplná topovka. Tak děkuju. Díky, to jsem normálně vytisknul, dám si to doma k nočnímu stolku, vylepím si to na zeď, to chci, to je boží. No a když teda Ekvádor, tak tohle je rok 1997, tak pokud jste dočím narození třeba 84, tohle je vaše puberta, pojďte si to užít. Venku baví léto, svítí sluníčko, pokud jste v autě, bokínka dolů, volume nahoru.

0: srdcovkách na Hit Radio Miley Cyrus a hit, který teď momentálně válcuje, a je to vlastně jako víceméně novinka, tak válcuje opravdu jako všechno. A nejenom tenhle hit, ale kompletně celé album. Miley Cyrus má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Bass Persuades debutovalo na prvním místě hit parády Billboard a je to její první místo od Bangers z roku 2013. To je prostě jako masakr. To je masakr. V popovém čase je to zhruba 300 let, jo. 5 milionů nových trendů na TikToku, jo. V jejím životě tak vlastně jako se stihlo úplně jako všechno. Svatba, rozvod, změna image, přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako řekněme etablovaná ikona. Takže krásný, tak Miley Cyrus se vrací zpátky na vrchol, my to samozřejmě přejeme a možná, že tohle je budoucí srdcovka, kterou budete i vychtít na vaše přání. Srdcovky na přání, tak ty budou zase zítra, opět ve 12 hodin tady na Hit Radio. Do 13. ještě Nelly Furtado, taky Eva Farna a Miraj, zítem vzpomeneš si a v jednu nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: V Ternu nyní v akci. Okurka salátová. Jeden kus s aplikací Ternotrefa za 11,90. Budweiser Budvar Originál 8x půl litru za 134,90. Ryze české Terno.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our
4: focus. Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, mňau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny. Ještě takhle k obědu Nelly Furtado. Je 12.58, Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, nejen od nás, ale samozřejmě i ze světa. Ještě předtím aktuální doprava, ta bude od nás.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči pozor na D3 ve směru do Kaplice, kilometr 137, kousek za tunelem Pohůrka, je tady porouchaná dodávka v odstavném pruhu, tak opatrně, jak do ní nevlítnete. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné si vzít platnou občanku nebo pas, čím se voliči ještě mohou prokázat, doplní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
10: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici budou ale také ve volební místnosti. Chorvatský znalec prozkoumal plachetnici, která se v červnu potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska Vrata. Zahynuli tehdy 4 Češi. Plavidlo bylo z moře vytaženo koncem minulého týdne. Posudek by měl být zásadní pro objasnění všech okolností případu. Plachetnice je klíčovým důkazem. Tenista Jirka Lehečka dnešní zápas prvního turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi získal první set 6-3. Duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na čtvrtek. Vítěz narazí buď na nasazenou pětku Američana Nakashimu nebo Francouze Iberta. Teď ještě pohled k nám.
1: Přední Výtoň má důležitou novinku pro obec i Lipno. Do zkušebního provozu tam spustili čistírnu odpadních vod. Ta zavládne kapacitu až pro 720 obyvatel a nahradila už nevyhovující zařízení. Stavba vyšla na více než 32 milionů korun. Zhruba půlku pokryla krajská dotace.
12: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
1: Babí léto pokračuje a nic ho nezastaví. Ve středu teploměry ukážou i 25 a vydrží skoro jasno. Na horách naměříme kolem 22 stupňů.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dnešní úterý je, ne, co je dneska za den? Středa? Středa, ono to hrozně, jak bylo to pondělí volno, tak já mám prostě pořád úterý. Zaplať pámuch, je středa, posloucháte Hit Radio, máme čas po obědě a schválně. Slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili úplně brutální katastrofu? Je to neuvěřitelný příběh, řekneme se ho za chvilku. Do té doby Ed Sheeran, Linkin Park nebo Kesha, tady na Hit Radio.
8: Hit Radio Faktor.
9: feeling like P. Diddy.
13: Hey, what up, girl?
9: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
13: Let's
9: Before
13: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Ed Sheeran na středeční odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili tu šílenou katastrofu, jo? Takhle, jestli vás štve, že jste letos neletěli nikam na dovolenou, tak upřímně jsou chvíle, kdy si člověk řekne, že je lepší, že sedí doma na zadku. Cestující v letadle z Dubaje museli během letu rozrazit dveře do pilotní kabiny. Když to udělali, tak viděli, jak jeden z pilotů sedí na tom druhým a bodá do něj nožem. Dokážete si to představit? Jako, to je šílený obrázek. Takže se na něj vrhli, spacifikovali ho a nakonec i bezpečně přistáli. No a teď co se stalo? Přišlo se na to, že jeden z těch pilotů se rozhodl, že to plné letadlo s cestujícíma prostě pošle střemhlav k zemi. Hlavní pilot tomu chtěl zabránit a tak byl pobodán. Lidi, když do té kabiny vtrhli, tak tam vtrhli v době, kdy už letadlo letělo k zemi. To úplně, já jenom o tom mluvím a normálně mi špatně od žaludku. Tohle, když si představíte, sedět v tom letadle, si člověk prostě říká, to je konec. To je konec, co teď? No a teď, co byste dělali, kdyby najednou šlo letadlo k zemi a byste slyšeli křik z kabiny? Zůstali byste zamrzlí na sedačce? A nebo byste byli ti, co nasadí svůj život a snaží se vytrhnout a vykopnout ty dveře? No, odpovězte si sami pro sebe. Já tady končím tady tenhle cestovatelský příběh, to je strašný. Pojďme si dát jiný cestovatelský příběh, nějaký příjemnější. Třeba pojďme si povídat o tom, jaké to je, když někam jedete s Marcelou. Nebudeme si o tom povídat, pojďme si rovnou zaspívat.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Lily Wood, The Prick a Robin Schulz, posloucháte Hit Radio. Občas tady řešíme různé statistiky, tak jedna taková je docela zajímavá. Kolik dětí jste chtěli a kolik jich máte? Podle aktuální zprávy o rodině v Česku má třetina z nás méně potomků, než by si přálo. Třetina z nás méně potomků, než by si přálo. To je vlastně jako hezký a docela i uspokojivý, že nikdo neříká, že má víc dětí, než by chtělo. Tak dobrý, tak abyste doma nějakým způsobem zabavili, vemte je na procházku ven, je podzim, už padají kaštany, cestou domů pak kupte špejle, za naše dětství to byly normálně sirky, nevím, jestli teď se to ještě může, no a můžete začít vytvářet zvířátka, máte o zábavu postaráno na pár hodin určitě. Je 13 hodin 25 minut, my budeme mít taky o zábavu postaráno a to s dalšími hity, který pro vás chystám. No Name, čím to je, taky Fergie, nebude chybět ani Rose a Bruno Mars s hitem APT, už za chviličku tady na Hit Rádiu.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschwitz našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90 pouze ve středu. Billa, to dobré začíná u nás.
9: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
10: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
11: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
12: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
11: www.dveřepodlahy.com.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
2: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo.
1: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
2: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

Ve 13 hodin a 36 minut. To je zajímavá hudba, co? To jste nečekali. Ale krásně se nám hodí, protože já tady mám moc hezký info do školního kabinetu, anebo vám rodičům, co jste aktivně zapojeni do chodu třídy na základce, ale i ve školce. Můžete točit zařídit dětem super návštěvu plnou zábavy, ranní rozcvičky, her, taky soutěží, workshopu o zdravém jídle, no a samozřejmě děti dostanou i pořádnou svačinu, kterou jim přiveze Karol, Bob a Bobek. Je to akce Lidlu, který spojil síly právě s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé České republiky. Zapojit se může vlastně jako každý a je to hrozně jednoduchý. Jak na to? Stačí, když se natočíte s celou třídou, jak zpíváte, jo? Můžete, nebo když vy natočíte třídu, jak zpívá, samozřejmě vy jako rodiče nebo učitelé u toho být nemusíte. Můžou dát děti soutěžní písničku Jsme kuchaři, ale taky klidně můžou zaspívat jejich oblíbený song. A nebo si klidně vymyslet i vlastní hit. Je to jedno. Video a

0: nebo audio, pak do 31. října, to je důležitý datum, do 31. října poslat na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz. No a to nejlepší, nakonec se vybere tedy celkem 14 výherců z celé České republiky, kam potom právě dorazí Bob, Bobek a taky Karol a s sebou budou mít kompletně celý program, o kterém jsem mluvil před chviličkou. Bude to dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Tak držíme palce, podrobnosti najdete na webových stránkách Lidl.cz a znovu připomínám, že termín, do kdy máte poslat video anebo audio nahrávku, je do 31. října. Držíme palce.
1: Ho děti, tady Karo. Zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na Lidl.cz/škola/volá.

0: Bruno Mars na Hit Radio ve 2:45. Koukám tady do kalendáře 30. září a hned si říkám, páni, tak doufám, že někdo vzbudil toho týpka z Green Day. Tady to máte písně, takhle si to přeje. Probuďte mě, když bude září končit, tak je na čase vstávat. Vstávat a cvičit. Dáme si Green Day, Wake Me Up When September Ends už za chvíli tady na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
8: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
7: pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
8: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
7: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
8: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
7: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
9: Hoka Prima.
7: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: kdyby tahle balada byla člověkem, tak má na sobě podzimní svetr, sedí někde v koutku, čte si knížku a pije čaj. My ale máme venku pořád ještě babí léto. Venku je krásně. A jak to dál bude vypadat s babím létem, tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny odpoledne. No a po zprávách s Lucí, tak nás tady na Hit Rádiu čeká středeční roleta dvojsmyslu. Tak buďte s námi.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně v Prachaticích, u nemocnice na Nebahovské ulici se došetřuje odpolední náraz auta do dopravního značení a s komplikacemi tu počítejme ještě zhruba 10 minut. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz, tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Chcete mít zelí podle svého? V krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Ukazují aktuální rozložení podpor jednotlivých uskupení. Otázkou je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
11: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
10: Podle Jana Kubáčka mají dopad spíše na voliče ve velkých městech. Babí léto si užijeme i v dalších dnech, tedy na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou pozvolna snižovat. V říjnu se nejspíše nezlepší situace se suchem, ve výhledu zatím nejsou intenzivnější srážky. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata by si v případě výhry už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Teď pohled k nám.
1: Na Prachaticku zmizely z chalupy rovnou celé okapy. Zloděj ve Vlčích jámách během posledních 3 týdnů odmontoval desítky metrů měděných žlabů a svodů. Majiteli způsobilo škodu nejméně 35 tisíc korun. Po pachateli pátrají volarští policisté a hledají i případné svědky.
12: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
1: Končím počasím, dnešní denní maxima se zastaví mezi 23 a 25 stupni, přehánky nehrozí, odpoledne ale pozor na silnější nárazy větru.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte středeční odpoledne na Hitrádiu a protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak nás jako každou jinou středu ve 2 čeká naše ruleta dvojsmyslů. Opět popustíte uzdu vaší fantazii, vstoupíme společně na velmi tenký led, který občas pod námi v ruletě i křupe, no a zároveň zkusíme, co ta čeština ještě vydrží. Dáme jeden hit a pustíme se do toho. Začínáme hitem z roku 2000, to vás bude bavit. Shaggy Angel na Hitrádiu.

0: let. Kolik je nám teda v tom případě? Ha, radši nad tím nebudeme přemýšlet. Každopádně už nám je dost na to, aby jsme znali hranice naší fantazie a aby jsme vzali rozum do hrsti a věděli si, kdy si máme udělat srandu. A ta chvíle přichází na Hit Rádiu právě teď, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, kdy se nám spouští naše ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, je to nádherný jazyk a opravdu si dokážeme v rámci dvojsmyslů dovolit extrémně hodně. Dneska, nevím, snad to nebude úplně složité téma. Nicméně, jenom v rychlosti zopakuju, cokoliv vás napadne, posílejte na 777-937-777, ať už je to zpráva nebo hlasovka. Meze se nekladou, jo? Tak já to roztočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A teď na začátku topné sezóny. Doma. To možná trošku složitý, ale myslím si, že jako něco najdeme. Tak já nevím, kdy se člověk jde doma podívat na teploměr. Tak co může zaznít v ložnici a teď na začátku topné sezóny? Třeba, ukáž, kolik? 19? No to je málo. Nebo, vem si ponožky, máš studený nohy? Nevím, nechám to na vás. 777-937-777. Jo, a Dominik píše jako první. Přilož tomu. Výborně. Tak to je Kláda. No, tak už nám to začíná. Tak já jsem se bál. 777-937-777. Tak jo, tak já tady taky trošku přitopím pod kotlem. Martin Solovek a Dragone.

Půlnoční hřích na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Pokračujeme v naší ruletě dvojsmyslu a to, co může zaznít v ložnici a zároveň na začátku topné sezóny. Posíláte zprávy na 777-937-777. Je tady toho hodně. Tak například Martina z Prahy píše: sakra, si samé žebro jako radiátor. Zajímavý. Renča, dokud to neodvzdušníš, nebude to fungovat. Ježiši Kriste. Bože, ahoj, Dáša, zdraví. Konečně to funguje. Výborně, super. To bude drahý, zase zdražili poplatky, Lukáš. Máš pěkný brikety. S pozdravem Tomáš. Tome, tady se mnou Lucie ve studiu, co znamená máš pěkný brikety. Dámy, jestli prosím vás někdo vám řekne, nějaký chlap, že máte pěkný brikety. Je to dobrý, je to velmi pozitivní. Je to super, to je kompliment jak blázen. V rádiu říkali, že už můžeme začít. Skvělý. Co je tady? Zuzka, je třeba protáhnout komín, Ježiši Kriste. No tak. Za chvilku vyberu nejlepší. Nejlepší ode mě dostane speciální edici Člověče, nezlob se od Hit Rádia. Tak pište dál. 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio. Jdeme do finále dnešní středeční rolety dvojsmyslu, kdy říkáme věci, které můžou zaznít jak v ložnici, tak na začátku topné sezony. Teda musím jako říct, že je to náročný s váma tady takhle na tom WhatsAppu Hit Radia, když koukám, co všechno píšete. 90% reálně nemůžu říct do vysílání. Prostě nejde. To jako nejde, jo? Nejde to. Tohle mě třeba baví, to ještě jako můžu. Byla makačka to zprovoznit, ale už to jede. Super. Nebo kde schováváš tu štětku? Na kominíka, jasně, rozumím. Pak je to všechno ohledně jako protahování komínů a utírání si nudlí u nosu a tak dále. Takže nejde to. Těžký. Ale tohle je třeba hezký, milý. A pokud tohle někdy jako řeknete v ložnici, tak pak jdete vidět, jak to jako dopadlo. Ale třeba Martina píše, že manžel říkal, že máme se sousedkou stejný svetr. Gratuluju. Ve třech vám bude větší teplo. Člověk se musí přitulit. Takže posílám edici Člověče, nezlob se na dlouhé podzimní večery. Už víme kam. Gratuluju. Další roleta zase za týden ve středu.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, z MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
17: Když máte chuť.
18: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
19: Tak zajděte do IGI, do Bagueterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bagueterie Boulevard.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 35 minut. Dívali jste se včera na fotbal, na český národní tým proti Anglii? Jo, co na to říkáte? Pokud jste byli na stadionu, tak děkuju za tu atmosféru, kterou jste tam vytvořili. Já jsem si to užil jako hlasatel opravdu hodně. Zároveň možná, že máte vlastně jako úplně stejný pocit, že vlastně i přesto, že jsme prohráli, tak konečně tady máme takové to, jakože nevadí prohrát, když prohrajete se ctí. Jako bylo to dobrý. Je to pořád lepší a lepší. Já mám vždycky růžový brýle nasazený, to ano, jako velký fanoušek, to o tom žádná. Ale na druhou stranu, teda musím opravdu objektivně říct, že některý ty kombinace, které tam kluci předváděli v tom druhém poločase, kdy se dostali od naší brány jenom na pár doteků před bránu Anglie, to bylo jako super, to bylo super, takže sám jsem zvědavej, jak tohle dál bude pokračovat a vlastně jak se kluci dál budou prezentovat, protože nás čeká další ještě dva zápasy, nebo čekají další dva zápasy, budeme hrát teď proti Španělsku, pak 6. října proti Anglii ve Wembley a je to vlastně poprvé, je to takový malý mini turnaj, kdy v rámci jednoho reprezentačního srazu se hrajou 4 zápasy během pouhých 11 dnů, je to strašný mazec, je to fakt jako, je to brutální, pro všechny je to úplně nový, ale nás to vlastně jako baví. Spousta zápasů během 2 týdnů, jako proč ne. Navíc, když kluci hrajou jako tým, tak se na to hezky kouká. Dneska ve 3 odpoledne vás taky čeká váš oblíbený tým, protože dorazí odpolední show Hit Radio. Máte se na co těšit.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
3: Přejeme vám hezké odpoledne, faktoráci.
4: Poslední zářijové.
3: Babí léto v plném proudu.
4: A supermarkety už jsou plné Vánoc.
3: Jestli chodíte nakupovat, tak jste si toho určitě všimli.
4: Takže naše otázka na vás bude znít, kdy je přijatelné začít s Vánocema.
3: Zeptáme se vás na to už za chvíli.
4: Těšíme se na vás.
3: Jana.
4: Martin.
3: A Pavel.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, další krásná podzimní balada tady u nás na Hit Radio. Podzim venku je, ale pořád ještě babí léto, to nám ještě chviličku i vydrží, tak věřím, že i dobrá nálada. Pokud se o vás pokouší nějaký splín, tak dál poslouchejte Hit Radio a doporučuji i od 15 hodin, protože od 15 hodin zase bude o zábavu postaráno. Dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra v pravé poledne. Opět zítra srdcovky, ty největší hity za posledních minimálně 30 let. Sám jsem zvědavý na výběr, který pro vás nachystám na zítřejší poledne. Ještě pořád si to nechávám otevřený, mám tam pár nápadů, ale nechávám tomu ještě prostor, nechávám to dýchat, nechávám to zrát, nechávám to jako víno, které se musí otevřít a nechat ho jenom tak chviličku ještě, jak se to má říkat, jak se to říká správně, dýchat, ano, děkuju, díky za to, já to slyšel, až jsem, nechávám ho ještě dýchat, jo? Těším se moc. Zítra ve 12 hodin. Tady na Hit Radio. Tak se smějte, přežijte dnešek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
7: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
8: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
9: Freshness. Our focus.
10: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně v Budějcích na nádražní, probíhají tady práce na opravě přechodu pro chodce, místo ale zůstává průjezdné a s menším zdržením počítejme taky v Plané u Budějc, jezdí se tu na semafory, jinak by nás aktuálně neměla zdržet žádná vážnější nehoda ani kolona, jen tak dál přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a když narazíte na problém, dejte vědět vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré Pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré Pneu.cz.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Necelou minutu po 15. Hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Azylový dům pro muže v Budějcích čeká stěhování. Město zahájí rekonstrukci objektu na okružní, kam se zařízení přesune z Rýgrovky. První etapa vyjde na více než 100 milionů. Vznikne tu noclehárna, nízkoprahové denní centrum, ambulance i kanceláře. Současný azylák nabízí 25 lůžek. Nová kapacita má být vyšší. Hotovo bude zhruba za rok. Přední Vítoň má novou čistírnu odpadních vod, nahradila staré zařízení, které už nestačilo kapacitně ani technicky a zavládne až 720 obyvatel. Zkušební provoz běží od srpna a potrvá rok. Celá stavba vyšla na více než 32 milionů, polovinu pokryla krajská dotace. Nejlepším střelcem prestižní policejní soutěže na Slovensku je Jihočech. Člen zásahové jednotky porazil dalších 38 závodníků z Česka a Slovenska. Disciplíny prověřily střelbu, fyzičku i práci pod tlakem. Nechyběla třeba střelba z auta v plynové masce. Jeho český tým obsadil v soutěži družstev přední příčky. Toho motoru se včera na ledě soupeře nedařilo. V Pardubicích prohrál 5-2. Rozhodla hlavně třetí třetina, ve které domácí třikrát skórovali. Jeho Češi mají šanci na nápravu. Že zítra od 6:30 nastoupí v pražské O2 aréně proti Spartě.
8: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: S počasím je to pořád ta stejná písnička, srážky a mraky v nedohlednu, dneska Azuro a místy i 25, hlavně na východě našeho kraje nám to ale můžou pokazit silnější porivy větru. Do zítra se to uklidní, předpověď na čtvrtek opět hlásí skoro jasno a denní maxima podobná těm dnešním, naměříme mezi 23 a 25 stupni.
6: Hit Radio Faktor.
9: Jeme krásné odpoledne, jsou 2 minuty po 3. hodině a taky je tady středa 30. září, poslední září, Vánoce na dostřel.
10: Ano, je to tak, jestli jste byli někde v nákupáku, tak moc dobře víte, že tam se přes ty Mikuláše nedá pomalu ani promotat. A my se vás za chvíli budeme ptát, od kdy by mělo být legální nebo společensky přijatelný vůbec s Vánocema začít.
9: Do té doby muzika, třeba David Guetta.

0: Vesmír na Hit Radio Faktor je 10 minut po 3. hodině a taky je 30. září, tedy poslední září.
1: Krásný počasí venku, babí léto, sotva začal podzim a v některých obchoděcích už to vypadá, že Ježíšek už jenom dohání resty. Všimli jste si toho?
2: Všimnul jsem si toho, ale kolegové, řekněte mi, kam se poděl Halloween, kde je jako spooky season, která začíná 1. října. Já jdu nakoupit a všude na mě z regálu koukají Mikuláši.
1: To ti můžu říct naprosto přesně, protože Halloween v obchodech probíhal v srpnu.
2: Takže já jsem to zaspal.
1: No,
2: a teď, když chci dlabat dýně, tak na to můžu dlabat jedině.
1: Jedině, no.
0: Já nevím, mě to nějak jako nevadí, že tam jsou. Já tam nechodím.
1: No tak to je samozřejmě řešení, ale faktoráci, my se chceme zeptat vás, kdy je společensky přijatelné začít s Vánocema?
0: Je to 1. listopadu, nebo třeba až po Mikuláši, v prosinci?
1: Hele, já bych to udělal na advent, ne?
2: 20. prosince za mě, nejlepší čas.
0: S adventem, jakože.
1: Jo. A na všech pumpách, ať to ozdobí hezky.
0: Dejte nám i vy vědět, faktoráci, co si o tom myslíte. Měly by být už Mikulášové a adventní kalendáře teď? V obchodech nebo až později?
1: Já myslím, že už je pozdě. Ale náš WhatsApp, na ten máte čas vždycky. Číslo má 724-883-596. Pošlete nám hlasovku nebo textovku. Podíváme se na to už za chvíli.
0: Teď je tady Helena Zeťová, Impossible.

0: Tohle byl Luis Capaldi na Hit Radio Factor. Jsou 4:15 a my už směřujeme k Vánocům.
1: Ano, já bych řekla, že to znělo vánočně, melancholicky, krásně, pod stromečkem, dávat si vaječňák, to cukroví, co to meleš, jenom je krásný počasí, 25 stupňů, dej si facku v koutě.
0: Ty jsi si fakt dala, ale ty si jeli to.
2: Bacha na to počasí, aby to ale nerozmrazilo Mariah Carey.
1: To by mohlo. My jsme se vás ptali, od kdy by podle vás mělo být legální vůbec začít s Vánocema, kterých už jsou teď plný supermarkety. Pájo, zaujala tě nějaká zpráva?
2: Mě zaujala zpráva od Radka Nicproky, ale chtěl bych mít jeho starosti. On píše, mě hlavně vadí, že člověk ještě nemá zazimovaný bazén a už na něj z regálu kouká Santa. Tak Radku, já třeba nemám ani ten bazén, ani necky nemám na té zahradě, tak já, mě taky tohle netrápí.
1: Já jsem si vybrala zprávu od Honzy. V září chci burčák, ne svařák.
0: A mě baví Katka, ta napsala, že jí to vůbec nevadí, že Vánoce miluje a klidně by měla stromek od října, ale musí mít tím pádem umělej.
1: On nemusí, ne?
2: Třeba když ho bude zalejvat.
0: Když bude zalejvat. Ovocnej stromek. Jo, pravda, já jsem tuhle trhal švisky a už mám zadělený kvas, takže to pro mě jsou Vánoce. Pojedu do pálenice.
1: No, ale to je úžasný.
2: Letos si ozdobíme jabloň.
1: Faktoráci, díky moc za vaše zprávy a hlavně mějte to, jak chcete, jo?

0: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gelds a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firma na zážitky.cz.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Happy birthday a Flipside na Hit Rádiu Faktor. V Budějcích by chtěl žít každý.
1: No, nevím, jestli úplně. Na jihu Čech by chtěl žít každý. Máme to tady nádherný. A nevím, jestli to úplně potvrzují čísla. Já jsem našla, že existuje Index Prosperity, teď aktuálně. Porovnává 206 oblastí v celé republice. Sleduje skoro 50 ukazatelů. Pájo, jaký to jsou?
2: Objevuje se tam třeba dostupnost bydlení a práce, školy, doktoři, doprava, služby, volný čas nebo i životní prostředí. Střední jejich opravdu hafo.
0: A jak teda dopadla jeho česká města?
2: No překvapivě u nás nejvíc zabodoval, počkejte si na to, Týn nad Vltavou.
0: Hurá!
1: Gratulujeme! A ten přitom se stejně. říká stejně.
2: Skončil na 19. místě, například krajské město Budějce jsou 32. Jindřichův Hradec 37. Vimperk 66. a Tábor 83.
1: Takže těch měst je kolik? 206 mám takový pocit. Mm-hmm. Strakonice si neříkal, musím se zeptat, je to moje rodné město.
2: Já nevím ani, jestli to chceš slyšet, Strakonicím patří 155. místo z 206.
1: Tak ale mohlo to být i horší, jo, zase.
2: Třeba Vodňany 179.
0: No vidíš, Strakonice ale dobrý. Skoro o 3/5.
1: No a ve Vodňanech se určitě polepšíte, že jo.
0: Takže stejně, gratulujeme, máte důvod se vytahovat.

0: Cyrus na Hit Radio Faktor, až budete plánovat třeba s vašima dětma nějaký cíl výletu, věřím, že jako panelák to označení cíl výletu nebude.
1: No nebude, ale v Písku máte možnost v rámci Dne architektury navštívit nejstarší panelové sídliště ve městě. Jestli tam bydlíte, tak víte, že to je sídliště doktorky Milady Horákové už ze 60. let. Pájo, co se tam bude dít?
2: Zítra si můžeme dát právě v Písku procházku s městskou architektkou. Sraz je ve 3 hodiny před restaurací Olympie. A ona nám představí nejenom historii toho sídliště, ale tady se chystá i velká revitalizace, která pojede na etapy, mělo by se tady upravit veřejné prostranství, zeleň, zlepšit podmínky parkování, tak pokud byste o tom chtěli vědět víc, napište si do diáře zítra 15.00 před restaurací Olympie.
0: Takže žádný skanzen z toho nebude.
1: Nebude,
0: oni to
1: no.
0: Chtějí překopat. Udělat to hezký.
1: Co to tak dělá, no.
0: To je fajné.

0: Ternu nyní v akci. Okurka salátová, jeden kus s aplikací Ternotrefa za 11,90, Budweiser Budvar Originál 8x5 litru za 134,90. Ryze české Terno.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
10: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
11: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
12: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: 3 minuty po 3:15, posloucháte Hit Radio Faktor dneska 30. září a pokud mě mysl neplate, tak vláda řekla, že od 1. října bude regulovat ceny pohonných hmot. A protože dneska je tedy posledního září, tak to bude od zítřka.
1: Mě udivuje, že ty si to takhle pamatuješ.
0: Genitální.
2: Čísla byla zveřejněna před chvílí. Pájo, jaká vylosovala vláda?
1: Benzín se zítra bude moct prodávat maximálně za 46 korun 14 haléřů za litr a nafta za 48,72.
2: Tak teď stojí aspoň v Budějcích nafta kolem 50 koruny, tak něco ušetříme.
1: Korunku na litru?
2: Mně to je jedno, já budu tankovat za 500 pořád.

0: Dead Sound True a Gracie Abrams na Hit Radio Faktor. Budou 4.
1: Jdeme na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech, na Českokrumlovsku. Pozor, mezi Malontama a Radčicema, přímo v Radčicích je kvůli pokládce elektrického kabelu částečné omezení místem, ale projedeme. Práce tu začaly dneska odpoledne a do večera má být hotovo. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Jupí, den zvířat je tu.
4: Jo, a kde?
3: V Zoo Hluboká.
4: A kdy?
3: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoo Hluboká CZ.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Odbíjí 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Protivín řeší pozemky kvůli budoucímu rozšíření silnice 1/20. Zastupitelé schválili směnu s ředitelstvím silnic a dálnic. Jak píše JČTek, opozice ale upozornila, že jeden z pozemků může být zatížen exekucí. Město to teď prověří a pokud se právní problém potvrdí, smlouvu nepodepíše. Ve Vodně skončil nákup za skoro 11 000 korun v živém plotě. Policisté tam našli vozík plný masa, sýrů, sladkostí nebo energeťáků, který měl muž odvést ze supermarketu bez placení. Krádeže zapíral, účtenku ale nepředložil. Případem se teď zabývá policie. Jestli jste se zítra nebo v pátek chystali něco vyřizovat s řidičákem v Prachaticích, budete to muset odložit. Pracoviště řidičský průkazů na městském úřadě bude 1. a 2. října z provozních důvodů zavřené. Úřad proto radí naplánovat si návštěvu na jiný termín. A Karolína Plíšková předčasně ukončila letošní sezónu. Bývalá světová jednička chce doléčit několik drobných zranění, která ji v posledních měsících trápila. Naposledy hrála na US Open, kde vypadla ve 2. kole. Zároveň ale naznačila, že s tenisem nekončí a příští rok se chce vrátit.
9: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
1: Koukneme ještě na předpověď, je dneska skoro jasno a teploty se šplhají na slíbených 25. Oproti číslům, který to ukazovalo ráno, jsme v celku poposkočili směrem vzhůru a nic se na tom nezmění ani zítra. Po ránu to bude na zimní bundu, odpoledne ale odhodíme s vrškem, čeká nás nebe bez mraku a denní maxima i na 25.
7: Hit Radio Faktor.
0: A do krásného počasí vás zdravíme i my.
10: Jsme tady všichni, Jana, Martin i Pavel.
0: A teď už další skvělé hity.

0: práce, s vámi Hit Radio Faktor a na něm Temper City. Hezké odpoledne, možná jedete na kleť, protože tam je nádherně 365 dní v roce, je to prostě fenomén, že jo?
1: Spoustu lidí si tam dělá výstupy, třeba ať už před prací nebo po práci, a my kleť známe taky dobře.
0: No, my vám odsaď teď vyprávíme vlastně.
1: Ne? Máme tam vysílač, ano.
2: No pozor, ale slavná Jihočeská hora se tak dostala i do nové knihy.
0: Ano.
2: Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek sem zasadil novelu, která se jmenuje Nahoře. A i když jako jméno kleti tam přímo nezazní a příběh sleduje několik hodně rozdílných lidí, který tady uvězní silná bouřka. Je tam třeba běžec, umělkyně, parta starých trampů a tak dále.
0: Jenomže právě, kdo chodí na kleť pravidelně, tak tam ty lidi pozná, protože to jsou opravdu popsaný ty lidi, kteří tam jsou. Myslím, že tam poznáte Dana Kalouska, který tam vystupuje jako statný hospodský, a nebo ten sraz trampů, tak to byli ti, kteří se loučili vlastně s tím vůdcem, který tam chodil hrozně dlouho. Já se na ní strašně těším. Děkuji. Četla jsem recenzi na iDnesu a dostala ta knížka 80%.
1: Tak to je super, 80% je hodně dobře. Takže jestli na kleť chodíte rádi, myslím si, že tenhle ten výtisk byste měli mít ve svojí knihovničce.
0: Jmenuje se Nahoře, a jestli jsou tam jeleni, to... Ne, asi nejsou jeleni na kleti, co?
1: Nevím, ty jsou u nás,
0: tak
1: v rádiu.
0: My vám je pošleme z kleti právě teď.

vyprchal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

leží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Night Round, Flow Rida a Kesha na Hit Rádiu Faktor. Hezké odpoledne přejeme. Zeptám se vás, pánové, já jsem jela v pondělí po Budějcích, jela jsem po Strakonický kolem Pražský a říkala jsem si, že ten most úplně nevypadá na otevření.
1: Tak to pořád
2: mělo
1: velká
2: končit
1: díra,
2: dneska,
1: to
2: mělo být, no.
3: 39.
0: Právě, že to mělo končit dneska, ale myslím si, že to je tak na tank, jako no.
1: No je tam pořád ten Dobrovodský potok protýká a žádný přemostění se tam nekoná. Proč se to vlastně jakoby prodloužilo nebo nestihlo ten termín, Pájo?
3: Dneska o tom vyšel článek na iDNESu a jde o to, že prý se tu zpozdily přeložky sítí a počítá se s otevřením nejspíš až začátkem prosince. Já bych byl jako opatrný s těmi termíny.
0: Jo, protože může začít mrznout a potom se tam nebude dát kopat, že jo? Mm. No, tak prostě bude to zavřený a jezdí se stále tou objížďkou. Martine, ty máš určitě nastudovanou.
1: Ano, je to přes nádražní, Generála Píky a Okružní ulici.
0: Tak pevný nervy a třeba v prosinci.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: And You're Gone a Avril Lavigne na Hit Rádiu Faktor. Za chvíli Scooter, teď pozvánky na akce. Kam
1: vyrazit? V sobotu můžeme v Plané nad Lužnicí pomoct dobré věci. První ročník charitativního modroběhu podpoří rodiny, které pečují o děti s autismem. Běhat se bude od 10 v areálu tenisového klubu. Hlavní 5-kilometrový závod startuje v 12:30. Chybět nebude ani program pro děti a samozřejmě něco dobrého na zub.
2: Na Táborsku zůstáváme, jdeme konkrétně do Tábora. V sobotu od 10 hodin tam proběhne první reuse den na střelnici se svapem, dílnem, divadlem, módní přehlídkou, ale pozor, i koncertem.
0: A kdybyste chtěli něco klidnějšího, tak v Písku v Prácheňském muzeu aktuálně běží výstava o historikovi Augustu Sedláčkovi, přezdívaném nejpilnější český člověk.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Trustful a to byla Pink na Hit Radio Faktor. My jsme ve Strakonicích o víkendu měli pouť, což je velká událost, na kterou se sjíždějí tisícovky lidí a někteří se tam možná i sjíždějí, že?
1: No, četl jsem právě, že policisté tu řešili opilé návštěvníky, dokonce dva řidiče pod vlivem drog, jenže při kontrole auta narazili taky na ženu, po které bylo vyhlášené celostátní pátrání.
2: No tak to je jasný důkaz, tělo jako důkaz, že strakonická pouť je tak vyhlášená, že tam jezdí i ty, co jsou v pátračce.
0: Místo riskuješ toho, aby ležela někde schovaná, viď, tak prostě musela, no.
2: Tak to jí prostě nemohla zůstat doma, když je tam takováhle událost.
1: Já se teď docela stydím.
0: Já myslím, že se mě chceš zeptat, jestli jsem to nebyla já, ne.
1: Ne, tak ty nejsi celostátně hledaná, hned by tě našli v rádiu.
0: Jo. A stydíš se, že jsi tam nebyl?
1: Stydím se, nikdy jsem tam nebyl, takže budu to muset napravit.
0: Ano, já tě tam příští rok vyvezu, jo?
1: Děkuju.
0: Na kolotoči.
1: Na labutě půjde.
0: Půjdeme na labutě.
3: Hit Radio. Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomysl. Kvalita, která roste.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Rádio Faktor.
1: Co duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: se ztrácí.
1: Na Hitrádiu Faktor jsme si dali poetiku a kdo rozhodně nestrácí, je jihočeská zásahovka.
2: My musíme gratulovat, protože jihočeští kriminalista nebo zásahovky Martin vyhrál v Bratislavě mezinárodní soutěž speciálních policejních útvarů a porazil dalších 38 střelců.
1: A oni soutěžili jako různě, jo, pod tlakem, museli třeba ošetřit zraněného nebo stříleli z auta v plynový masce.
2: No paráda, je skvělý, že ten nejlepší je tady od nás Jihoček.
1: Jak jinak, tak gratulujeme a posíláme Blink 182.

0: Vaisa Lania na Hit Radio Faktor bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám čerstvé omezení v Budějcích na nádražní. Včera tady začaly práce u přechodu pro chodce na lanovku a v obou směrech je zavřený levý jízdní pruh. Místem projedeme, ale hlavně ve špičce se to tady může štosovat víc než jindy, tak pozor na to a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, dejte vědět, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Neobvyklý zásah řešili strážníci v Suchém Vrbném. 22-letá žena si tu z kontejneru na textil vytahovala oblečení, která si chtěla odnést. Upozornil na ní kolem jdoucí. Žena nakonec všechny věci vrátila zpátky a protože kontejner nepoškodila, strážníci případ vyřešili domluvou. Bydlíme tedy sem. Takové je moto letošní Dne architektury, ke kterému se zítra připojí i Písek. Od 3 odpoledne se můžeme vydat na komentovanou procházku po nejstarším panelovém sídlišti ve městě. Městská architektka představí jeho historii i chystanou revitalizaci. Sraz je před restaurací Olympie. Od pátku za týden se v Jihočeském muzeu vrátíme do počítačového pravěku. Výstava Retro Gaming nabídne historické počítače, konzole i slavné hry z 80. a 90. let. V herně si navíc návštěvníci zahrají více než tisícovku titulů. Vernisáže bude už příští čtvrtek od 16:30. A Jiří Lehečka svůj úvodní zápas na turnaji v Tokiu nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi získal první set 6-3, pak ale duel přerušil déšť a pokračovat se bude až zítra.
9: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
1: Ještě výhled počasí na večera v noci. Čekáme povětšinou jasno a minimální teploty nejčastěji kolem 7. V dolních kotlinách to sklouzne ale i na 0. Zítra přes den naměříme i 25. Vydrží skoro jasno a relativně teplo nás čeká i na horách. Tady se teploměry zastaví na 22 stupních.
7: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, faktoráci, krátce po 5.
10: Zdravíme vás a posíláme další hity. Před námi Taylor Swift a taky Simple Plan.

0: Rádiu, faktor Taylor Swift i po 17. hodině v budějících skoro 25 stupňů, prostě nádhera.
1: Ale když se vrátíme o 12 hodin zpátky, tedy zhruba kolem 5. hodiny ráno, tak prej v budějících mrzlo, klouzaly chodníky.
0: Já jsem to zaznamenala, ale ne naživo, četla jsem to na Facebooku.
1: No, já právě taky mi to ukazovala Raduška, manželka, mi říká, podívej.
0: Pájo, ty jsi zprávař, máš určitě přehled o dění, zaznamenal jsi náledí v budějících?
2: Zaznamenal jsem ho stejně jako vy dva na Facebooku, protože nevím, ale v 17:30 já ještě spinkal, takže nemohl jsem to pocítit na vlastní nohy.
0: Hele, četli jsme to, vyjádřil se k tomu i náměstek Michal Šebek, prý nešlo o problém po celém městě, ale že opravdu byla lokální namrzlá místa.
2: Tak ono, kolem řek možná.
1: Kdo to neví, v Řecku je taky 25 prej řek. Řek to neřek.
2: Kolem Vltavy a Malše jsem.
1: Jo, takhle.
0: Tak jestli chodíte někam brzy, pozor, ať vám to neujede. Třeba když jdete z hospody, že jo.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: jste s Hitrádiem Faktora. My teď přepínáme na rubriku Policie radí, pátrá, informuje a hlavně pátrá.
1: Hlavně hledá svědky hodně nebezpečné jízdy na Budějovicku. Řidič černé Škody Octavia Kombi měl 4. září kolem 4:30 odpoledne kličkovat mezi Hlincovou horou, Ortvínovicemi a taky Zvíkovem. Opakovaně vyjížděl do protisměru. Tak připomíná, moje Raduška má černou oktávku v kombíku, kde lítala holka jedna.
2: Měl by si zjistit, co dělala 4. září.
1: No to já se jí na to zeptá holčičky.
0: Faktoráci, pokud jste tam tehdy jeli, auto vás ohrozilo, nebo třeba máte jeho jízdu na palubní kamře, určitě se ozvěte policii.
1: Tohle je totiž přesně ta chvíle, kdy může záznam, na který jste dávno třeba zapomněli, někomu pomoct, hlavně policii.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Když máte chuť.
9: A něco rychlého, křupavého, čerstvého,
8: lahodného,
9: no originálního.
10: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
11: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
12: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
13: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
14: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
13: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
12: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
11: Jopy, Jopy, Jopy!
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
18: No, říkala, že nic nechce.
17: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
19: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
18: Romantickou večeři.
19: Pobyt pro dva.
18: House running.
19: Jízdu v supersportu.
18: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
19: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
18: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor John Osborne, přejeme hezké odpoledne a teď klasické varování. Často o tom mluvíme, ale bohužel to asi není tak často, že jo, Pájo?
1: Hlavně na Strakonicku se opět vyrojila velká spousta podvodů. Přes WhatsApp chodí zprávy od kamarádů, žádosti o rychlou půjčku nebo třeba prosby o hlasování v soutěži s odkazem, jenže když na ten odkaz kliknete, tak si můžete zadělat na průšvih.
2: Jeden pán takhle přišel o 33 000 korun, protože peníze poslal bez jakýhokoliv ověření.
0: A poslal to nějakému kamarádovi. Zase je hezký, že když ti napíše kámoš, že má problém, ty mu ty peníze pošleš, máš srdce ze zlata, jo, ale je docela dobrý zjistit si, jestli je to opravdu ten kámoš, takže když vám přijde tahle zpráva, jaká je rada?
1: Zvednout telefon, zavolat tomu dotyčnímu, nevěřit historkám o tom, kámo, rozbil se mi mobil, mám nový číslo, prostě si to ověřte, pokud chcete pomoct, anebo nikomu nepomáhejte. No.

0: Jason Derulo na Hit Radio Faktor. Bylo 17:30, my se s váma loučíme. Zítra je 1. října a je strašně moc významných dní.
1: Tak třeba je Mezinárodní den kávy, Mezinárodní den hudby,
2: taky lékařů nebo seniorů.
0: Jestli nemáte rádi maso a jste vegetariáni, slavit můžete, a jestli jste vegetariáni cyklisti, tak je i Světový den cyklistiky.
1: A plešatí si taky přijdou na svý jeden vlasů.
0: A kdy jste naposled posílali pohlednici?
1: Zkuste to zítra, bude totiž taky Světový den pohlednic.
0: A jestli máte doma černýho psa, tak ten taky slaví.
1: Paráda. Hlavně, abyste neměli černýho Petra.
0: Mějte se krásně, faktoráci, a zítra ve 3. Ahoj.
1: Pa čau.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
5: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
4: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
5: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
4: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
6: Hoka Prima.
4: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když

0: každé o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Od zítra pozor, hned na dvě nové uzavírky ve Vimperku. V plánu je omezení na náměstí Svobody, které skončí až v listopadu, a do soboty se zavře i část parkoviště v Pivovarské ulici. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. dobrépneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
6: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna zahájila odpoledne běžnou debatu o opozičním pokusu o svržení koaliční vlády. Předtím se ve vystoupeních střídali politici s přednostním právem. Jejich projevy vyplnili od úterního zahájení schůze celkem 13,5 hodiny čistého času. Převažovali zástupci kabinetu a koalice. Teď vystupuje většinou opozice, schůze se může protáhnout až do čtvrtka. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé republice. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší, doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
4: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
3: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie přidává další poplatek ve výši 2 eura za každou celní položku. Uvádějí to Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení ceny mělo dojít ještě před vrcholem vánoční sezony. Hokejisté Sparty budou zítra v předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérové body na domácím ledě v sezóně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů pouze 2 vítězství. Naopak Motor naposledy v Praze uspěl v lednu 2022.
5: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
3: Večer a v noci jasno, polojasno, ranní minima 14 až 9 stupňů, po uklidnění větru kolem 5. V oblasti Českomoravské vrchoviny a ve Frýdlanském výběžku zůstane větrno nejen v noci, ale také zítra. Jinak nás ale čeká hezký den, jasná, polojasná obloha, během odpoledne místy přibývání mraků 20 až 25 stupňů.
6: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. s vámi už Lea a uděláme si ten večer krásně pestře barevný. Plný skvělých songů, 80, 90 až po milénium. Tak prosím vás, Skepman, John, právě teď volume doprava a jdeme na to. Hit Radio.

Heaven Can Wait. Sandra právě teď z Eteru Hit Rádia 10 minutek po 18. Krásný dobrý večer. S vámi Lea. Včera jste slyšeli možná někteří z vás, co jsem měla za příhodu, nehodu a tak podobně. Zůstala jsem viset na D1. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Do Prahy jsem se dostala kolem půlnoci, takže dobrý. Dneska jsem tady s váma, tak doufám, že si ten dnešní středeční večer užijeme, protože polovina týdne je za námi, polovina týdne před námi a k tomu skvělá muzika. 80, 90 až po milénium. Co víc si přát? Dejte mi vědět, jestli už máte padla v práci, nebo naopak někdo startuje ten noční šichtu. Já se vám postarám alespoň do 21. hodiny o playlist. Fireworks, Roxette, právě teď. A pak trošku zpomalíme a dáme si takovou pomalejší hezkou píseň Mad World. Jsme Hit Radio.

0: I tohle vám hrajeme. Hezký dobrý večer, 3 minutky po 6:45. Za chviličku pokračujeme dál. Lauryn Hill, Bon Jovi a nebo opět a Radeček.
1: Hit Radio Faktor. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Jupí, den zvířat je tu!
5: Jo, a kde?
4: V Zoo Hluboká.
5: A kdy?
4: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoo Hluboká.cz.
6: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

a Radeček, Praha z Eteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer, poslední zářijový den tohoto roku 2026. Chápete to? Už jenom 3 měsíce a bude tady rok 2027. Budem slavit Silvestra a to tady taky budu v Eteru s vámi. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky, jako třeba tohle. Dario G, kdo by ho neznal? Typicky melodický songy, taneční, bokem doprava, bokem doleva, takhle při středě, to už je takový malý pátek, ne? Tak dejte vědět, jak jste na tom, většina z vás píše, že už jste z práce doma, dokonce tady napsala Lenka, ahoj Leonko, mě teď startuje noční šichta na benzínové stanici směr D1 Brno, tak hraj krásně, ať nám to tady rychle uteče, no já už neumím dneska ani mluvit normálně, tu pusu si zalepím a budu vám hrát jenom skvělou muziku. Tak klidně pište dál, co děláte, kde se nacházíte, odkud posloucháte a vychutnejte si tenhle skvělý song.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Hezký dobrý večer, 19. hodina je tady, ještě dvě hodinky. Budeme spolu hrát i nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Pokračujeme.

0: Krásný dobrý večer, 19 hodin 10 minut. K tomu my pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. let. Pečo Boys dozněli, ale co bude teď? Nechte se překvapit.
1: Hit Radio Faktor.
0: Vzdálená. Kdo by tohle neznal? Tak volume doprava, jdeme zpívat. Užijte si ten dnešní večer a zdravíme paní Karin.

0: Česká rocková klasika, taková romantika vzdálená. Hit Radio Classic stále s vámi. Tak jo, a přeju vám krásný dobrý večer, 7:45 aktuální čas. Před námi U2, With or Without You, nebo Spooks a taky Avril Lavigne. Spousty skvělé muziky, tak pokračujeme dál. Mluvení bylo dost.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
3: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
4: V prodejní Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
5: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
4: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
3: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy!
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, krásný dobrý večer. YouTube, with or without you, s tebou nebo bez tebe, to my to tady nedáváme bez vás, našich posluchačů. Tak v muzice budeme pokračovat dál, abychom vám udělali co největší radost, protože před námi je jedna z nejvýraznějších tanečních klasických devadesátek, Robert Miles a jeho ikonické Children. Skladba, která v roce 1995, to už mi bylo 10 let, pomohla definovat takzvaný Dream House, jak se říkávalo, tak stlumte svět kolem sebe, přidejte trošku hlasitosti a užijte si tuhle píseň právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio 30. září, poslední zářijová středa, tak prosím vás, někdy stačí na chviličku jenom zpomalit, nechat všechno kolem sebe jen tak plynout a ponořit se do světa hudby. Do takové hudby, kterou vám servírujeme právě teď, protože za chviličku Support Lesbians nebo Elton John a taky Mojo a nebude chybět ani Toni Braxton. Počkejte si na to.
1: Hit Radio Faktor. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Papi, den zvířat je tu!
1: Jo, a kde?
0: V Zoo Hluboká.
1: A kdy?
0: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoo Hluboká.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Jedeme, nezastavujeme. Věděli jste, že Depešáci, takzvaně Depeche Mode, původně začínali jako parta kluků z Basildonu, kteří hráli hlavně na syntezátory. Jejich název si dokonce vypůjčili z francouzského modního časopisu, takže to vlastně je trošku móda, trošku elektronika a nakonec jedna z největších kapel historie, kterou prostě zbožňujeme, my tady rádi pro vás hrajeme, tak Depešáci právě teď jenom a jenom pro vás. Hezký večer.

0: Moji milí, pokud milujete devadesátky tak jako já, tak rozhodně si počkejte na pecku, která bude za malou chvilku Bailando a Luna, taky Outcast, Hey Ya. A kdybyste devadesátky chtěli poslouchat pořád, tak my máme takové bratrské Hitrádio, neboli sesterské Hitrádio devadesátka, tak si to vyzkoušejte. Naladíte ho přes aplikaci Rádia.cz nebo přes webovky Hitrádio devadesátka a taky v dabovém vysílání, tudíž i v dabovém vysílání v nových autech. Vyzkoušejte, nebudete litovat, stojí to za to. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hitrádio Faktor.

Je středa 30. září, poslední středa letošního září. Jo, je to tak. Léto už je definitivně za námi, bohužel, a podzim se pomalinku blíží, klepe nám na dveře, ale my si ještě můžeme vlastně tenhle poslední zářijový večer, tuhletu středu, pořádně užít, tak si udělejte pohodičku, na chviličku vypněte starosti všedního dne a nechte hudbu, ať prostě udělá, jak bych to řekla, z obyčejné středy trochu hezčí večer.

0: Krásný dobrý večer a zároveň vám popřeju taky krásnou dobrou noc. Ať se vám zdá něco hezkého zítra, ať vstanete pravou nohou do toho nového dne, nejlépe s naší šnídaní, ano. Budeme i šnídat. Ne, samozřejmě snídaní šampionů, budeme se na vás těšit. Michal, Jasmin v plné parádě, taky spousty skvělé muziky, dobré nálady, tak jak to u nás znáte. A hlavně teď ode mě ještě do 21. skvělé hity 80. 90. let až po milénium. A pak vám konečně teda řeknu dobrou noc. Budu se na vás těšit v pátek večer, budeme spolu usínat, druhý den spolu budeme vstávat, parádička, a to na víkend, toho pro vás chystám strašně moc, spousty dárečků, skvělé muziky, tak jak to znáte. Teď už ale dobrou noc.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor. Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.